0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM. I'll never

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.

viděli rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten grubý stav, kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stíra.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Za zády hoří město, jarní zem voní deštěm, nevíš doma než kapse.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

Další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď Fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Krásné, dobré, deštivé ráno. Dneska deštníky si zahrajou hlavní roli minimálně teď po ránu. Zataženo s deštěm, dopoledne ustávání srážek, odpoledne přehánky lokálně 16 až 20 na teploměru v maximech, na horách 10 až 14.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: S 6 hodinou si dáme taky na Freshi první dnešní zprávy. MHD z Dubiny i Výškovic jezdí do centra Ostravy po původní trase. Děkujeme za ty dary. Policie dále upozorňuje, že v souvislosti s víkendovými dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky mohou v okolí letiště v Mošnově nastat dopravní komplikace a vznikat kolony. A návštěvníkům tak doporučuje, aby místo auta jeli například vlakem. Cestující, kteří budou z letiště odlétat, by měli vyrazit opravdu s velkým předstihem. Ostravská zoologická zahrada musela nechat utratit mládě žirafy, které přišlo na svět na začátku prázdnin. Mládě se v posledních dnech potýkalo se zdravotními problémy. Jeho matka mu navíc přestala věnovat pozornost. I přes veškerou podpůrnou léčbu se jeho stav nelepšil. Hokejisté HC Vítkovice Ridera v zahajovacím kole Tipsport Extraligy podlehli Kladnu 3-4. Góly dali Marek Kalus, Šimon Stránský a Marek Hrvík a v Mustang Aréně bylo přes 7000 diváků.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Teď v dešti už asi ne, ale kdyby náhodou, přeci jenom, protože od vás ty zprávy máme ještě z noci. Plesná směr Globus, tak tam měřili. No a opakuju tu hezkou, příjemnou zprávu pro nás, to znamená pro lidi z ostravského MHDčka. Už to zase jezdí kolem Dolních Vítkovic, tak pohodovou cestou.
0: Doprava?
1: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
10: Je, tam je dinosauří mláďácko!
11: Mimino Stegosaura!
12: On chodí!
13: On je živý!
10: Hoši! Velké řeště s prulískami!
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
15: A dívejte, tam je ten velký!
16: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
17: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
18: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutu bar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina, špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

pomůže nám tu náladu pořádně vyšponovat se do maximálních obrátek. No, necháme ji domluvit, že? Je to slušné přece jenom. A rovnou si to přebírám, takže ještě jednou oficiálně krásné dobré ráno. My jsme Fresh Radio, je 6 hodin, k tomu 13 minut. To, že nám prší, my jsme to věděli, protože oni to včera hlásili, meteorologové. Upozorňovali na to, že i v Ostravě, a nejenom v Ostravě, že bude ten čtvrtek deštivější. Přeci si troufám konstatovat, že některé z nás to po ránu překvapilo, takže se ještě pro deštníky vraceli. A podle výrazu lidí v tramvaji jsem pochopila, že to úplně není to, co bychom si představovali takhle po ránu. Takže chceme pozdravit já z Freše za všechny. Přeju dobré ráno vám, co stahujete deštníky až v tramvaji. Vám, co si v těch mokrých pláštěnkách sedáte na ta nekožená sedadla a děláte ty loužičky jak na sedadle, tak pod sedadlem. A taky vás, co deštníky roztahujete ještě v tramvaji u dveří, než vystoupíte. Možná to natrénujeme během dneška a pokud ne, no tak je tady podzim a těch deštivých dnů, kdy budeme moci tohle napilovat. Ještě bohužel bude hodně. Fresh Radio.

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky.

0: aby tadyhle kluci věděli, že někteří z nás budeme potřebovat dneska pořádnou dávku motivace, abychom se zvedli z té postele. A když řeknu, že tady v našem týmu, v týmu Fresh Radio je člověk, který právě tohle počasí nemá rád a vůbec by ho z toho domu nic a nikdo nevyhrál, tak byste věděli, o kom je řeč. Tak sválně zkuste tipnout tady odpověď. Best
1: of Fresh. Jednou na stáří, kež by to bylo dřív, prostě říjen až březen, já budu fuč, já budu ve Španělsku, já tady nebudu, já to nemám ráda.
2: Já chci stavět huhulála.
1: To je taková speciální písnička?
2: Ne, to je sněhuláka, ne?
1: Je takhle. Ne, no já si tady přijedu postavit sněhuláka na týden a pak zase odjedu. To je moje vize. Ne, fakt, tady stejně už není sníh, no. To už jenom tady taková ta břečka vždycky.
2: Tak počkej, tak v tom případě se stane úplně jednoduchá věc. Nejlepší bude, kdyby byly období dešťů a období tepla, jako víš, že by půl roku pršelo a půl roku by mohlo být jakože teplo.
1: A proč a k čemu jako?
2: No tak, aby jsme měli dost vody a ty jsi nemusela nikde odjíždět a půl roku abys tady ještě byla.
1: Ale půl roku prší, je to tak, to mi se to nelíbí, já nemám ráda to zichravé počasí. Ať prší stabilně vždycky třeba v noci, když se spinká, to se spinká dobře a přes den je hezky, já mám v tom úplně jasno. Úplně.
2: Ano, poručíme větru dešti. To už to bylo. Best of Fresh.
3: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem. Nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
8: Fresh Radio.

0: Plynární z fabriku, čau. Minuta, minuta dvě, už po půl sedmé. A dobré ráno do studia. No, Michaeli, se nedivím vůbec, ale vůbec, protože ten deštivý nečas počas, nebo co to je, tak já to taky nemusím. Akorát já, na rozdíl od Michaeli, si nemyslím na Španělsko, ale já bych nejraději žila v Řecku, Léňa. A víte co? Znáte číslo sem k nám? Znáte WhatsApp Fresh Radio?
1: WhatsApp 77 337 1036.
0: Věřím, že i přístup na naši apku máte, že už jste tam zapsaní, zaregistrovaní, ať se klidně můžeme dopisovat a hlasovkovat i přes aplikaci. To je docela dobrý nápad, kdybyste mi napsali, kde, na jakém místě na planetě byste žili, pokud by to nebyla třeba Ostrava, nebo v případě Pavla Frýdek Místek, nebo v případě Lucky a právě Havířov. Dejte vědět, kam byste se přestěhovali, pokud vám tady ty podzimní plískanice jako Michaeli taky nevyhovujou. No a jsem zvědavá, co společně vymyslíme, a usmívám se, to je slyšet, protože já nevím, jak to ta Michaela dělá, jak si plánuje svůj život a diář, ale jako vychází to, ona nemá ráda tohle počasí, jak jsme slyšeli, a taky dneska do té práce nepřijde, no. Takže tímto avizuji, že Marek odpoledne v rychlé rotě bude bohužel sám, stejně jako já dneska ráno, protože ani perník není, má povinnosti, bo divadlo.

0: Neapoli, přejedl bych se pici.
1: What's up? 777-337-1036.
0: Mati, mluvíš mi z duše? Jo, já jsem tam byla a pizza mi chutnala jako moc, ale opravdu jako moc, moc. Andrejka by si vybrala zase Malagu. Znám a jí moře, teplo, je kam výletovat navíc. Takže jo, akorát během adventu, a to nevím, jestli víš, tam jako fakt potkáš lidi z celého Španělska, protože větší dáv než tam, nikde jinde jsem nepotkala, než při tom videomappingu u katedrály, jo. Takže možná tam uvidíš i spoustu známých z Česka, protože mě se tam teda poštěstilo minulý rok v prosinci potkat. Dokonce i lidi z Ostravy. Zuzka, tak ta by se přestěhovala do Edinburgu, aha, protože, a teď to chápu, podzim má ráda, takže jí takové počasí jako dneska vůbec nevadí, ale tam je ten podzim opravdu krásný. A i to, Zuzi, potvrzuju, protože tam jsem taky byla, i v období vlastně Halloweenu, takže podzimu. A velká výhoda je, že tam jako prší, jo, tam prší i často, mě tam propršely vlastně všechny dny, ale tam neřešíš. Tam uděláš 10 kroků a je hospoda, fakt. Takže se máš kam schovat.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
2: Fresh Radio.

0: Prosím vás, já bych málem zapomněla, už je skoro 7:45, minuta a půl do toho zbývá a my jsme si ještě nevyhlásili jednu podstatnou věc.
1: Jukebox Fresh Radio.
0: Tak dávejte dohromady to, co byste chtěli slyšet, proč, pro koho, však to znáte, jo. Klasika, pořád stejné, potřebujeme prostě vybrat věc, která

naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio.

Mám takový sen, že se tak za 10, no možná 15 let přestěhuju do Chorvatska a klidně si předělám nějakou vilku, klidně koupím nějakou starou, opravím, klidně někde u Opatije, tam se mi to líbí, ale musí to být kousek od pláže, abych viděl na moře. A v létě tam k sobě budu zvát lidi. Předpokládám, že ty, které máš rád. Tohle napsal Marcel. Marcel ještě připojil. Jukebox Fresh Radio. Protože ono to vlastně teď je o jukeboxu. Jestli mu zahraju Cabin Crew, zahraješ mi? Já odpovídám, tak jasně, jako o tom ten jukebox je.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Zateženost deštěm, dopoledne ustávání srážek, odpoledne přeháňky lokálně. Dnešní teploty a bavíme se o maximech 16 až 20, na horách 10 až 14.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Tak jo, jdeme na to. MHD z Dubiny a z Výškovic jezdí do centra Ostravy po původní trase. To první a taková oslavná zpráva. Tradiční den Vítkovic letos hostilo divadlo Mír. Návštěvníci si užili přednášku o historii Vítkovic, výstavu obrazů, dražbu hodin z kostelní věže a vlastně i prohlídku zákulisí divadla Mír. Historické hodiny byly vydraženy za 21,5 tisíce korun. Z bývalé závodní nemocnice Nové Huti v Ostravě Zábřehu se po letech stává nová nemocnice. Senatorium Ostrava dokončilo rekonstrukci dalšího pavilonu a společně s dalšími poskytovateli nabídne přibližně 320 lůžek. Hokejisté HC Vítkovice Ridera v zahajovacím kole Tipsport Extraligy podlehli Kladnu 3-4. Góly dali Marek Kalus, Šimon Stránský a Marek Hrivík. V Mustang aréně bylo přes 7 tisíc lidí.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Tak kromě toho, že tramvaje v Ostravě už zase jezdí tak, jak by měly, to znamená, že jezdíte už kolem Dolních Vítkovic, tak máme hlášky z Rudné. Rudná před Ostravou, ve směru na Ostravu hoří auto. Pokud máte podrobnější informace, budeme za to rádi. V Brušperku jezdí po městě a hlídá. Kdo? No sup.
0: Doprava.
1: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
1: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Partyhouse Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Partyhouse Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Partyhouse Varenská. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Nechci přímo říct, že stav naší soutěže kvíz naopak je kritický, ale jako pravda moc jste se zatím neukázali v tomhle týdnu. Dobré je to, ale pro toho nebo pro tu, která má v plánu a chce se dneska kolem 7 hodin a 50 minut dovolat do dalšího kola, protože když ta nebo ten postoupí, tak bude zítra ve finále jenom on a Jirka. Budete tam dva, jo? Hrajeme o voucher do Domova sladkostí Čokoboz.
1: Je to tak, jste šikovní, počúvate Fresh Radio.

0: Dobrá tedy, poslední možnost, jak se probojovat do tohoto kvízu, naopak, myslím tím, v tomto týdnu je koncem této hodiny, tak nějak 7.50 to bude, když uslyšíte signál, pak máte volat. A teď si pojďme poslechnout, proč v tomhle týdnu byly tak neúspěšné kvízy naopak. Jo? Tohle je jeden z těch, který se nepovedl a třeba díky tomu, že ho uslyšíte, možná budete v lepší formě, protože třeba otázky se mohou opakovat, jo? Třeba. Best of
1: Fresh. Kdo to je?
2: Radek.
1: Radku, nazdar, odkud voláš?
2: Teď momentálně z Prahy.
1: Počkej, z Prahy?
2: Teď momentálně.
1: Tak to, okay. je paráda.
0: A jinak si náš, jinak bydlíš v Ostravě.
2: Jinak jsem Moraváš.
1: No. Morava.
2: Ne, Morava, Brno.
0: Brno. A tak jo.
1: To je vrchol, aby Brňák z Prahy volal do ostravského rádia. To je normálně trojúhelník. Tomu říkám trojúhelník. Jako. Kvíz naopak. Kvíz naopak. Sluně je mládě od slona nebo slepice?
2: Sluně od slepice.
0: K čemu slouží dalekohled?
2: Zazavská pomůcka nějaká.
0: Dobře.
1: Má dneska svátek Martin, ano nebo ne?
2: Ne.
0: No. A tady jsme zase ztroskotali.
1: Ještě není listopad.
0: Není listopad, no, protože Martin má v listopadu, takže správná odpověď by v našem kvízu byla ano.
1: Ale zrovna tohle by šlo i jako odvodit.
0: My máme rádi výzvy, možná i ty. Přesně, takže třeba zítra zkusíš znova, co ty víš, jo?
2: Jasný, super, díky.
1: Tak my ti moc děkujeme, že jsi zavolal.
2: Super, rádio, díky.
0: Děkujeme.
1: A zdravíme do Brna, moc zdravíme do Brna. Jo. Best of Fresh.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz

0: dobře, prší, ale zase na druhou stranu to poroste a to je dobře, protože houby teď rostou napříč celým Českem a my se ptáme, kde.
1: What's up? 777-337-1036.
0: Případně aplikaci máte-li, tak klidně přes apku a pište, hlasovkujte, kde je to vaše místečko. Nemusíte přesně, pochopitelně, ať vám to někdo nevybere, chápu, ale lokalitu ocením, tak co? Perfektní, vidím, že reagujete, tak na to kouknu. Každopádně rostou, ale ty žně teprve přijdou. Vrchol by mohl teoreticky nastat teď někdy, to znamená konec září, začátek října, tak nějak to odhadujou, tak uvidíme. Sem ty vaše tipy, ať my, co nechodíme často, jdeme na jistotu.

0: rostou, houby rostou, ale žně teprve přijdou. Vrchol by měl teprve nastat a děkuju za vaše tipy. Tadyhle třeba bílá mezivodí najdu vždycky a píše Lucka Krnov u kynologického areálu. Aha, děkujeme i Martinovi, no a půjčím si tady i zprávu reakci od Petra.
1: What's up? 777-337-136.
0: Který napsal konkrétně na WhatsApp a píše Klokočovale, pšt, pšt, kurňa.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Fresh Radio.

Už nikam daleko nechoďte, už zůstaňte u Fresh Radia, ať jste na blízku, ať máte mobil připravený, protože za pár chvil, no pár minutek a bude tady signál kvízu naopak. My tentokrát, tomhle týdnu, hrajeme o voucher za 2000 do Chocobo.

0: Dobré, dobré ranko, už můžu klidně někomu popřát, protože někoho máme na telefonní lince, takže se ptám koho, ahoj.
1: Ahoj, tady Jirka.
0: Ahoj Jirko, nejsi ten Jirka ze včera, nebo jo?
1: Ne,
0: tak v tom případě máš tam jako soka se stejným jménem, tak to jsem zvědavá, pánové, jak to mezi vámi dopadne. Každopádně Jirko, je ti známo, jak se hraje kvíz naopak?
1: Ano.
0: Já ti položím teda 10 otázek, máš na to časový limit, ale musíš odpovídat špatně, jo?
1: Dobře,
0: to je perfektní, to je jenom pro ty, kteří třeba neladí pravidelně. My hrajeme o dvojku, voucher v hodnotě 2000 korun do Čekobos, to je takový jako domov sladkostí tady v Ostravě a na tobě bude se tam probojovat. Já jsem ready, ty taky?
1: Ano,
0: jdeme na to.
2: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
0: Jirko, sele je mládě prasete anebo krávy?
1: Krávy.
0: K čemu slouží tuška?
1: K vypichování očí.
0: Jo, čím se živí floristka?
1: Chytá ryby.
0: Na které části těla nosíme ponožky?
1: A uši.
0: Jaké i napíšeš ve slově minulost?
1: Prde.
0: Co je více? Pozor, 9 minus 2, anebo 3x 2?
1: Více je 3x 2.
0: Super, je dneska středa, ano nebo ne?
1: Dneska, ano, je středa.
0: Jaké je hlavní město Německa?
1: Praha.
0: Barva vlasů Marge Simpsonové?
1: Oranžová.
0: A doplň, jak se do lesa?
1: Chodí, tak se tam chtí.
0: Jsi totálně špatný teď, ale... Ty brďo, tak to byl výkon, protože obrovský ti stačil limit, ještě spousta času. Já nevím, no my to musíme asi prokecat spolu. Neříkej, že jsi to nikdy nedělal, ten kvíz naopak.
1: Ale když si dávno párkrát jsem to zkoušel.
0: No je vidět, že to tam prostě máš, tobě to sepíná neuvěřitelně, bych chtěla takhle uvažovat po ránu, takhle rychle a bystře. Takže ti gratuluju, druhý Jirko, ty a Jirka ze včera postupujete do zítřejšího velkého finále, to znamená, pokud se ti někdo ozve nebo bude volat v tomhle čase zítra, tak to určitě zvedni, protože vyhraješ voucher, ok?
1: Budu přihlepený na telefonu, děkuji.
0: Bezva, taky děkuju a přeju. A ti to dneska vyjde, no, ten den, tak čau.
1: Ahoj.
0: Čau. Situace teda jasná, jo? Jirka. Zítra ve finále. Jirka, uvidíme, který z nich, komu to bude přát více. Tvůj oběma, každopádně.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí. Počasí. S 8 hodinou je přehled o tom, jak je bude zataženo s deštěm, dopoledne ustávání srážek, odpoledne přehánky lokálně 16 až 20, tolik maximech na horách 10 až 14, teď aktuálně u Fabriku v centru Ostravy kolem 15.
0: Fresh
2: zprávy.
0: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
1: MHD z Dubiny a taky z Výškovic jezdí do centra Ostravy po původní trase. Tolik první zpráva. Pojďme dále. Policie upozorňuje, že v souvislosti s víkendovými dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky mohou v okolí letiště v Mošnově nastat dopravní komplikace a vznikat kolony. Návštěvníkům doporučuje, aby místo auta jeli například vlakem. Cestující, kteří budou z letiště odlétat, by tam měli vyrazit opravdu s větším předstihem. Ostravská zoologická zahrada musela nechat utratit mládě žirafy, které přišlo na svět na začátku prázdnin. Mládě se v posledních dnech potýkalo se zdravotními problémy. Jeho matka mu navíc přestala věnovat pozornost. I přes veškerou podpůrnou léčbu se jeho stav nelepšil. Hokejisté HC Vítkovice Ridera v zahajovacím kole Tip Sport Extraligy podlehli Kladnu 3-4. Góly dali Marek Kalus, Šimon Stránský a Marek Hrivík. V Mustang aréně bylo přes 7 000 diváků.
0: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: Opatrně buďte na sebe opatrní i dneska. Křižovatka Betonářská a Orlovská. Hlásíte, že jsou tu v sobě dvě osobní auta přímo pod semafory. Je to ve směru na přívoz.
0: Doprava.
2: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
0: Bon Appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad.

0: hlasovkách, které jste posílali. A myslím si, že jsme včera dostali nejoriginálnější hlasovku, kterou jsme vůbec dostat mohli. Tady je důkaz místo slipu v Fresh Radio, 8 hodin 13 minut, já jsem Monika, ale tohle je naše skvělá odpolední dvojka. Za 3, 2, 1, připrav se.
1: Best of Fresh.
2: Dostali jsme vás.
3: Ty jsi zase nachytal, chudáky maličké. No, a že mi jich líto.
2: Mně ne.
3: Pravda, doufám, nestihl jsem poslouchat. Někdy se to oplatí poslouchat. Je to tak. Je to Leš, tady psal Čeněk, máme tady hlasovky, tak já pouštím tady jednu z nich, která si myslím, že je v pohodě.
4: Je to Leš,
2: ano, správně, je to Leš.
3: Nejvíc mě bavila tady ta. Schválně, jestli poznáš, jo?
2: Mhm.
5: Já myslím.

0: WhatsApp 77 337 136.
1: Dobré ranko všem, 8:21, zasoutěžíte si se mnou v tuhle chvíli. My totiž hledáme tu, která by ocenila kosmetickou kůru Relax, případně toho, který je to ochoten vyhrát pro tu svou milou. Jde o omlazovací kůru, ale není to tak, že si budeme myslet, že jste v letech, nebo vaše přítelkyně chlapy, když se zapojíte do té soutěže. Jo? Vůbec ne. Vůbec ne, já chodím taky. A to vás mělo ujistit. A argumentace. Pojďme ještě jednou si připomenout, kudy tudy cesta do Baborova.
0: What's up? 77 337 136.
1: To je WhatsApp, ale vy už jste docela napojení a jste šikovní, pracujete i s naší apkou a to je jedině dobře, takže i na aplikaci se můžete hlásit, jenom si jako připravte nářadí stroje k tomu, abychom mohli soutěžit, protože jde o kůru v hodnotě 2000 korun a tu budu mít pro někoho tu ideálně, ale jak říkám, i chlapi můžou soutěžit, který se mnou zapojí do takové jako jednoduché anketní otázky a z těch vašich super originálních předpokládám odpovědí prostě budeme vybírat jednu, která to potom celé vyhraje. Takže teď vás naháním k Freši, to znamená k rádiu a za pár minutek budu vyhlašovat zadání.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
10: Ty vogo, T-Rex!
11: Kde?
12: Tamhle!
11: Ten má ale klapy!
13: Je, tam je dinosauří mláďácko!
12: Mimino stegosaura!
11: On chodí!
14: On je živý!
13: Hoši! Velké řeště s prulískami!
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
14: A dívejte, tam je ten velký!
12: Ten má krk až do nebe!
9: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
15: Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Bring the action.

0: Vyhlašuju mimořádnou, ale opravdu mimořádnou soutěž na Fresh Radio o kosmetickou kůru, o relax, o omlazovací péči. Aha, jo, chytili jsme se už, jasně. Kaskin Beauty Care z naší Katie, která tu proceduru povede. Říkala jsem, že budeme hrát, takže věřím, že v tuhle chvíli poslouchají Fresh Radio vážní zájemci. Vážní zájemci. Číslo naše znáte, aplikaci máte, tak se ji nebojte použít. A kdybyste, a teď mluvím hromadně, mluvím i k tobě ženo, ale i k tobě muži, třeba budeš chtít využít, anebo víš o někom, kdo by mohl využít, anebo máš prostě pořešené Vánoce, případně narozeniny, na které si zapomněl, jo, nebo možná zapomeneš, tak kdybyste si na opuštěný ostrov mohli vzít jeden jediný kosmetický přípravek, produkt nějaký, tak který a proč?
1: Fresh Track, novinka na Fresh Radio. Essa tá quente, que a parada mais pra frente. Não tá, não pente, segura, mas tá quente. Essa tá quente, que a parada mais pra frente. Não tá, não pente, segura, mas

0: segura, mas tá quente.
1: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: To jsem si teda dala tohle vyhlásit, protože teď mám co dělat, abych to všechno prošla, jak to tady skáče na aplikaci a WhatsAppu. Ale pojďme si dát, tady na Mátkově vybírám některé vaše odpovědi. Kdybyste si na opuštěný ostrov mohli vzít jen jeden kosmetický produkt, přípravek, tak který a proč? My totiž hrajeme tady o kosmetickou kůru Relax, omlazovací péči za 2000 a Jana, jasně, ta to bere prostě tak, jak to je, ta by si vzala pleťové sérum, David by si vzal opalovací krém, Radim zubní pastu, teda pánové, teď koukám, kolik z vás se ozvalo. Petr taky píše, na opuštěný ostrov jedině indulonu, prý se dá namazat i na chleba. Akorát se bojím, že by ti tam ten chleba chyběl. Denča, vzhledem k tomu, že jsem ředitelka vápenky, tak bych si vzala sud opalovacího krému 50 s obsahem zinku. Vojta, sprcháč, no ale to je velice vychytralý Vojta, nejlépe tři v jednom, že? A má tři produkty hnedka v jednom. A ještě bych tady mohla proprat vysíláním Fresh Radia Vladimíra nějaký s vysokým obsahem alkoholu, protože se ti bude na pustém ostrově kosmetický přípravek? Jo, moment, tak ne. Skrečuju to a jedu znova, jo. Už jsem se chytla, už to chápu. Vladimír píše, že by si vzal přípravek nějaký s vysokým obsahem alkoholu, protože přestože mi bude na pustém ostrově jakýkoliv kosmetický přípravek úplně na nic, tak s tím, co má to vysoké procento alkoholu, alespoň umí a dokáže rozdělat oheň. Já teda čumím, jaké my chytré posluchači máme.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Posloucháš Fresh Radio.

noc. Jsem tady zaplavená vlnou vašich zpráv, ale je to jedině dobře. Pojďme teda rozdat voucher za dvojku do kosmetického studia Kaskin Beauty Care, kde někdo z vás podstoupí hezkou, relaxační, ozdravující, omlazující kůru, na kterou bude dohlížet Katie, a já jdu do toho, jo, koukám tady i tady. Děkuju za vaše zprávy, jak na WhatsAppu, tak apce. Nechte mě chviličku přemýšlet, protože já tady scrolluju a prostě v nějakém okamžiku zastavím, třeba tady, a budu moci popřát, a je to žena, což je vlastně super, protože to se Katce bude líbit, jo, ona má, ne že by jako i vadili chlapy, ale ženská tak nějak se na to hodí víc, takže gratuluju. Deniso, je to tvoje koncovka mobilu 568, jo, to je ta ředitelka Vápenky, tak zrovna i tuhle zprávu jsme se četli, tak good luck, ať se ti to líbí a pořádně si to užij, bude to mít tak hodinu a půl až dvě hoďky, podle toho, jak na tom budeš. Katie na tebe mrkne a hned si dáte vědět. Takže ať se ti to líbí a klidně si schrupni. Mně se to třeba minule stalo. Good luck.

0: Harry Styles a také Fresh Radio 9. právě teď na hodinkách, to znamená, že si dáme ještě vrchol hodiny, počasí, zprávy, doprava a pak tady bude Marka, takže možná těch vrcholů z kalapy budete mít víc. Doporučuji kouknout na naše webové stránky a aplikaci určitě máte. Zataženo dneska s deštěm, dopoledne ustávání srážek, odpoledne přehánky, ale tak jako lokálně, žádná hrůza by to být neměla, ale raději to pro jistotu hlásíme. 16 až 20 maximek na teploměru, na horách naměříme 10 až 14 stupňů. My jsme Fresh Radio a tohle jsou zprávy.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
0: Fresh zprávy. MHD z Dubiny a taky z Výškovic jezdí do centra Ostravy po původní trase. Tradiční den Vítkovic letos hostilo divadlo Mír. Návštěvníci si užili přednášku o historii Vítkovic, výstavu obrazů, dražbu hodin z kostelní věže i prohlídku zákulisí divadla. Historické hodiny byly vydraženy za 21,5 tisíce korun. Z bývalé závodní nemocnice Nové Huti v Ostravě Zábřehu se po letech stává nová nemocnice. Senatorium Ostrava dokončilo rekonstrukci dalšího pavilonu a společně s dalšími poskytovateli nabídne přibližně 320 lůžek. Hokejisté HC Vítkovice Ridera v zahajovacím kole Tipsport Extraligy podlehli Kladnu 3-4. V Mustang aréně bylo včera přes 7 tisíce diváků.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: A tohle vypadá, zdá se, na klasiku. Píšete Orlova u Fučíku, klasika, hlídka. No tak opatrně, aby z toho nebyla klasika i do budoucna.
1: Doprava.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
1: Fresh Radio.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Emily Wilson sa rozhodla preložiť Homerovu Odysseu úplne na novo. A to aj napriek tomu, že jej prvý preklad z roku 2017 bol veľký úspech. No a dokonca ním čerpal, alebo teda z neho čerpal aj Christopher Nolan pri svojej filmovej Odyssee. Lenže pozor, samotný Nolan od nej pochvalu nedostal. Wilson jeho film poriadne skritizovala, dokonca napísala, že jeho scenár je otrasný. Takže Nolan si požičal jej Odysseu, ale ona si z jeho Odyssey požičala akurát tak nervy. A byla z toho velmi rozčulená. Nový preklad už má přibližně z polovice hotový a vraj pribudne aj oveľa viac poznámok. Čiže, ak ste si mysleli, že Odyssea je dlhá, Emily Wilson nám teraz pripravuje rovno deluxe edíciu. Máme se na čo tešiť.
0: Skandál s Marikou.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Celine Dion, áno, stále na Freshi, Marika Tošková, teraz so mnou aj táto obrovská, pre mňa obrovská celebrita Celine Dion, presne tak. Tá sa po dlhšom čase ukázala na verejnosti a vyzerá to, že sa naozaj pripravuje na veľký, skutočne veľký návrat na pódia. Po diagnostikovaní syndromu stuhlého človeka musela koncerty na niekoľko rokov odložiť, teraz však plánuje sériu vystúpení v Paríži. Pôvodne ich malo byť 10, no pre obrovský záujem ich pribudlo ďalších 16. Wow! A príprava rozhodne nie je žiadna prechádzka rúžovou záhradou. Celine má 90-minútový pilates a niekoľkokrát týždne chodí aj na balet. Takže my ráno ledva vstaneme z postele a Celine si ide do baletnej školy, potom na pilates. No, ja si myslím, že absolútne úžasný štart, za mňa obrovská, obrovská obeť zo strany tejto úžasnej speváčky. Takže držím palce, aby je to všetko klaplo.
0: Skandál s Marikou.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
0: Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Memeno Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
11: Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Dobré čtvrteční dopoledne. Co si se děje na cestách ostravských? Jedna jediná záležitost a baví mě, protože do toho někdo omylem vložil i jakoby tu informaci, kterou dostali zřejmě na tísňové lince. Tedy, nehoda pravděpodobně je na Muglinovské ulici, když jedete v úseku vlastně mezi těma dvěma velkýma křižovatkama v přívoze, tak někde v těch místech. A je ještě u toho poznámka, nikdo se neozývá v pozadí hlas, takže zřejmě záznam z SOS modulu, z takzvaného e-callu v autech. Tak uvidíme, co se z toho vyvrbí.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.

0: Mám tady zásadní zprávu, která se vztahuje, jak to tak vypadá, k nám všem. Vláda neskutečným způsobem se dokázala shodnout na výši rozpočtu na příští rok. A strašně mě baví ten pán, který tak momentálně diriguje a který kdysi dávno před prvními volbami, než jsme zjistili, jaký je to nespolehlivý člověk, tak říkal, že bude ten stát vést jako firmu. Tak možná jako firmu tak maximálně vedl svoji Monike. Tak schodek, a to je jako solidní numerko, zhodli se ve spolupráci ANO, SPD a motoristé, že rozpočet na příští rok bude zhruba, chvilka napětí, 389 miliard korun. Prostě každý to má pod poštářem, bohužel ty dluhy, které nám tady dělají, že jo. Ale tak jako, bude líp, ne přece, už nám to sypou do hlavy hodně dlouho a furt nic.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh, Metropolitní Radio.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda Autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů Chorce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V Autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: JJ na Fresh Radio.

0: Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.
1: Jako je vidět krásně, jak dneska v těch médiích prostě musí být jenom šokující informace, protože poté, co se objevila informace o rozpočtu, tak za pár minut na to skočila další zpráva. Dluhy Česko bolí, místo úroků by si mohlo pořídit další celou policii a hasiče, nebo hned několik letek stíhaček F-35, po případě 20 okresních nemocnic. A jedná se o to, že český státní dluh se blíží už ke 4 bilionům korun. A třeba jenom za letošní rok skočí o dalších 130 miliard, což je mimochodem o 20 miliard než v tom předchozím roce. No nějak to hospodaření prostě v těch státních číslech nedává moc smysl, ale nějak to prostě funguje. Žijeme, máme co jíst, máme kde bydlet, no tak asi okej, že?

0: tady zase čtu, že v některém Albertu se objevilo zhnilé ovoce a zelenina. To je taková, řekněme si na rovinu, realita v českých supermarketech. A musím konstatovat dvě věci. Jedna, která na západě už taky to trošičku začíná mít tyhle ty tendence, protože třeba, co jsme byli teďkom na Sicílii, potažmo Itálii, tak v těch velkých řetězcích taky ta zelenina už nebyla taková, jako když jste si koupili u těch místních, respektive teda to ovoce, u těch místních autíček, těch zelinářů a ovocnářů, co tam jezdí, každé ráno troubí a prodávají prostě přímo z auta. Takže ten trend, jak se říkalo, že Česko, že jsme odpadem Evropy, no tak už se ten odpad rozšiřuje evidentně i do jiných zemí. Ale pořád platí, a to je ta druhá myšlenka, platí to, že pokud máte možnost si něco vypěstovat na zahradě, tak je to vždycky úplně v jiné dimenzi, chuťově, vitamínově, energeticky, jakkoliv jinak, prostě lepší. A dokonce jsme teďkom díky kamarádovi naší starší dcery měli možnost ochutnat včera a předčerem, jak lidé prostě neustále vymýšlejí nové věci, tak nejdříve nám ten kamarád poslal tašku, no, takový větší sáček, paprik, které ale chutnají jako okurky. Jo, to jsem v životě ještě nejedl. Ani to nemá takové ty semínka typické pro papriky, jakože jich tam je milion, ale jsou tam třeba dvě, tři velké semena. A když tu papriku na pohled 100% papriku kousnete, tak po dvou, třech sekundách, než ty chuťové buňky začnou fungovat, tak si řeknete, je, to je okurka. No a podíváte se, není to okurka. A včera nám donesla od něj zase maličké rajčata, takové ty hruštičky, jakoby, které chutnají jak citron. To je jako normálně, to chutná skvěle rajčatově, ale najednou přijde úplně extrémně citronová chuť. Je dobře, že lidé se ještě pořád baví hraním, vymýšlením nových odrůd, zeleniny a ovoce. Hlavně když je to z zahrádky, tak to prostě chutná jinak. To je úplně jedno.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
1: Vyhrávej skvělé ceny.

0: Já se ještě jednou vrátím k té okurku paprice. Normálně jsem šokován, kolik z vás mi tady napsalo, jako klobouk dolů, jak máte přehled. A jsem si to musel i to slovo vyhledat. Někteří psali, však to je okurko paprika, tomu se tak říká, ale pak tady přišly i typy, nebo typy spíše asi správné odpovědi. Nejrychlejší byla tradičně naše Veve, ta ví prostě všechno. A napsala, není to ta, a teď to slovo, to je úplně úžasné. Ačokča. Ačokča, už to slovo samo o sobě zní zajímavě. Tak jsem si to normálně vyhledal na Wikipedii a skutečně je to ono. A píšou tady, v Evropě málo známá zelnina, vzhledem podobná paprice a chutí okurce. Vejčité lusky mají v kuchyni všestranné použití, lze je konzumovat i syrové. Domestikována byla poprvé v Peru a pěstuje se Mexiko, Peru, Bolívie, Ekvádor, eventuálně Nepál, Čína, Tajvan. A následně na to nám na naši apku někdo napsal, Simča mi napsala, ahoj, okurko paprika je akočko? Ne, akočko. Ježi, já to komolím, ačokčo. Ačokčo si to slovo musím zapamatovat. Na trhu v pěstování už je 25 let, jo, dobře, dobře, no jo, no, člověk se pořád učí.
1: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

0: Tak ještě jsem se do tématu papriky, ale už toho samozřejmě necháme, dozvěděl, že třeba v Ústí nad Labem se prý pěstuje naprosto běžně, že to tam asi jsem pochopil dávají kojencům od mimina do kolíbky místo dudlíku. A nebo třeba Veve ještě tady zaprdila a napsala, mě teď baví ube. Ube, taky slyším poprvé, já jsem normálně tak zaostalý. Myslím, že je to sladká brambora, dobarvují se tím nápoje a sladkosti, novinka po mači, dle toho je i cena, no tak jasně, no cokoliv je nového, tak stojí hodně. Ale když jsme u té mači, si mi připomněla, sociální sítě, možná znáte dva Italy, kteří mě strašně baví, říkají si Lionfeld, tedy správně řečeno. A jsou to takový dva kluci, jsem tě říct v mém věku, no mém věku už bohužel ne, já se tak maximálně cítím, ale odhaduju tak nějakých kolem 30 let, 25, 30 let. A já už je sleduju dlouho, jako až bych řekl možná s klidnými roky, protože mají dobrý humor, můj humor, nejsou arrogantní, naopak prostě vysvětlují spousty věcí, včetně italské kuchyně. A aktuálně byli na výletě ve Spojených státech, kde právě srovnávají věci, které Italům se dělají všechny jako v Itálii ručně, domácí a podobně. S tím, že v Americe všechno koupíte v supermarketu, že jo? Takže tam opravdu jsou kolikrát v reálném šoku, co všechno se dá koupit a hlavně jak asi hrozně to chutná oproti tomu, když to znáte jako Ital. Ale proč jsem na ně si vzpomněl? Protože taky poprvé zkoušeli kávu s tím latte. Teď jsem to slovo říkal. Matcha. Prostě to, co teď je, hlavně tady naše ženy, je to strašně in pít, tu maču. Já jsem to zkusil, protože kafe nepiju, takže jsem to neměl jak zkusit, ale zkusil jsem to v nějakém nápoji, jakoby na alko nápoji a vůbec mi to nechutnalo. No a jejich reakce, když se vrátím teda k těm dvou mítelům, k těm Lionfeld, tak poté, co jeden z těch dvou polkne první lok té mači kávy, tak normálně jde vidět na tom obličeji, že to není hrané, škleví se úplně jakože hrozně a pak konstatuje jediné slovo. Tráva. Naprosto souhlasím, mě to přijde úplně stejné. Prostě tráva. Jenom ženské se z toho zbláznily aktuálně, že holky?
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď Fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: A je tady opět celá hodina, tentokrát 11. hodina. Předchozí nehoda v Ostravě v přívoze na té ulici, tak ta už ze systému zmizela. Ale jeden z vás mi poslal odkaz na WhatsApp se špendlíkem, že někde měří páni policisté. Jo, už mi to nejelo. Už mi to nejelo, počkej, to je Slovensk, to znamená v přívoze, když se jede od Hlučína po Slovenské směrem na Mariánské hory, tak tam stojí páni policisté a kontrolují rychlost.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

téhle té záležitosti, která není úplně stará, nechci říct, že je nejnovější, to ne, už nějakou dobu hrajeme. Jsou tři jména. Jedno úplně neznámé, to je Disco Bambino. A potom dvě a přemýšlím, které z nich je slavnější. Historicky určitě Nile Rodgers, což je člověk, který v muzice popové, funkové a jiné prostě je obrovské jméno. Tuším, že legendární The Chicks jsou jeho projekt, což už byly 70. A ten ženský hlas, to je britská hvězda zvaná Sophie Alice Baxter, která už desítky let nás, no to zní jako, že je hodně stará. Zas tak stará není, jo, ale nějakých 25 let dělá prostě muziku a dělá ji dobře. Jenom si tak říkám, protože v anglické, respektive na území Anglie je obrovskou hvězdou, kdy i ona se ukáže v nějakém filmu. Pokud se nepletu, tak ve filmu ještě nebyla. Ale u ní to čekám, protože i vypadá pořád použitelně do filmu. Tak doufám, že to přijde.

0: No, já jsem si to radši ověřoval a musím dementovat sám sebe, ale ještě předtím jedna rychlá dopravní informace, která sem přišla, děkujeme. A zní, ze Svinová na Vodárnu v odstavném pruhu stojí auto a hodně se z něho dýmí. No, znáte ten film, ne? Zahulíme, uvidíme. A teď teda zpátky k té Sophie Alice Baxter. Ona už dokonce ve filmu normálně hrála, jsem si to radši ověřoval. A 2024, to znamená dva roky zpátky, v Anglii natočila film Výjimečná slečna Flowersová. A kde je dokonce jako pátá i na ČSFD uvedená jako pátá herečka, takže nehrála nějaké dveře, ale hrála jednu z významných rolí. A myslím si, že u ní je to začátek. Typuju, že do toho filmu vletí víc. Tak držím palce, ať to vyjde hlavně.
1: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Tak, zaměstnáme zase, pokud se nudíte, vaše prsty, protože mám takovou otázku do diskuze. Zrovna čtu, co hezkého dostal syn slavné modelky Heidi Klum na 21. narozeniny. A říkám si, sakra. Tak jsem se snažil vzpomenout, co jsem dostal já v 21. od rodičů, ale jelikož to byl rok 1993, tak tady ještě se moc věcí kupovat nedalo, že jo, to si budem povídat. A ani se nevybavuju, že v naší rodině se nějak tehdy nějaké významné dárky dávaly. To nikdy u nás takhle nefungovalo. Nicméně jsou takové rodiny. Tak schválně, jestli si vybavíte, jestli jste dostali něco zajímavého a třeba nemusíme držet zrovna tu 21, klidně i 18, tak napište, ať už aplikace naše, nebo třeba WhatsApp, klidně i hlasovku, ať tam nebo tam 77337136. A pak si řekneme, co teda hezkého dostal tenhle ten synáček.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. If you're

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. JJ.

0: Tohle to je George Ezra, hlavně herec, ale taky i DJ, a dokonce mám ve svém archivu od něj několik houseových věcí a zní velmi dobře, ale on nemá úplně ambice se stát třeba nějakým nástupcem Davida Guetty a podobně. Jdeme k té původní myšlence, která zněla, co jste dostali za dárek na 21. narozeniny, jestli se vybavíte. Já jsem si nespomněl, ale říkal jsem taky na rovinu, že prostě v tehdejší době se ještě žádné hogofogo dárky nedávaly. Ale ten původní dotaz vyšel z toho, že syn Heidi Klum má 21 a dostal k narozeninám něco. A to něco přesně koresponduje s jedním vzkazem, který musím trošku scendurovat, co tady přišel. A ten zní... Ne, mi to někde uteklo. Tadyk. Není to moc pozitivní, musím to trošku scendurovat, ten vzkaz. Takže on zní, já bych mu přál, aby dostal, a teď přijde slovo... No dobře, pohlavní chorobu. Nemám rád tyhle povolání syn. A ideálně, aby to dostal od nějaké kamarádky jeho mamky. No, tak jako mezi kamarádkama Heidi Klum si myslím, že se najde hodně takových žen. Ona jí má určitě mnoho. Ale jinak se vesměs psali pozitivní věci. Ale začneme jím, jo. Tak si představte, že tenhle ten, a tady je to doslova do písmene, povolání syn dostal na 21. narozeniny Ferrari. Jedno, a ne jakože hračku, ale skutečně Ferrari F430. Což nejsou jenom miliony, to už je přes 10 určitě. Takže prostě někdo se umí narodit, ale zase na druhou stranu nevím, jestli bych ten jeho život chtěl. A teď pojďme do naší české reality, jo? Tak třeba Jiřinka napsala. Na moje 18. narozky digitálky a 18 karafiátů, potom dort, oslava a tak dál. By to rok 1987. Ty jsi starší než já? Jsi normální? Další názor. Dostal jsem favoritku na 18. Za 4 500 z nádraždní nějakého... Ne jako, jo takhle, z nádraždní, ne jako kradenou, ale byla tam skladem. No, jako favoritky, k tomu mám vzpomínku, protože já jsem vyrůstal vlastně v 80. že jo, jako dítě. A tehdy v obchodech nebylo nic, jako cokoliv jste chtěli něco zvláštního, tak pokud jste měli to štěstí, že se znali třeba vedoucího prodejny nebo či takového, tak tam ještě nějaká šance byla. Ale kolo mě třeba, a teď to bude znít škaredě, ale to se jinak říct nedá, mě bylo kolo slibováno několik let, možná 5-7 let, než skutečně jsem na jedny Vánoce dostal kolo. A to byl pro mě takový šok, že toho štědrého večera 24. prosince v zasněžené Ostravě jsem to kolo vytáhnul a začal jsem jezdit u nás na Šalamouně v takzvaném parku Raketa a byl to neskutečný zážitek, do dneška na to vzpomínám, ale jak říkám, tehdy sehnat cokoliv byl problém a kolo to byl úplně jiný level.
1: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.

0: jsem tady tento týdnu měl jednou téma Jarka Nohavici, a tak se dáme ještě jednou, protože jednak jsem jeho fanda a nestydím se za to. A druhá, teď záležitost, která přišla z Brna, tak mě přesně evokovala slavnou hlášku Jaromíra Nohavici o teorii zvané Nohavicova teorie alkoholického kopce. Možná znáte, pokud ne, doporučuji si najít, protože na YouTube je taky záznam téhle té několika sekundové přednášky, co to je vlastně ta jeho teorie alkoholického kopce. A to mě napadlo, když teď čtu, tak já bych řekl z klidu rekordman, kdy páni policisté v centru města narazili na opilého člověka, muže, který ale překvapivě normálně komunikoval. Jo? Takže to tak vypadalo, že jestli fakt on je vůbec opilý. No, nicméně, jakmile se chtěl postavit, tak začal lítat z kraje do kraje a bylo zlé, tak ho museli zastavit, aby se neublížil. Zavolali samozřejmě odchytovou službu a dali mu dýchnout. 5,5 promile. 5,5 promile. To většina lidí, pro ně by to byl už stav smrtelný, neli přímo smrt. Ale tenhle ten při tom stavu dokázal bez problému komunikovat, dokonce tady píšou, že i když se ho ptali na detaily, jako třeba data narození dětí, rodičů, jiných věcí z historie, na všechno odpovídal naprosto plynně. Jaký ten musí mít trénink, že zvládá 5,5 promile, to by mě zajímalo.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's.
1: Vyhrávej skvělé ceny! Jirka a Javorský. Pondělí.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Vypadá to, že dnešní den je jakoby významný na různá celkem zásadní státní oznámení, protože už jsme tady probírali, že byl schválen rozpočet. A teď je nová zpráva zase přímo od pana prezidenta a ta zní, prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o státních úřednicích, ale zároveň podepsal novelu stavebního zákona a taky obnovení elektronické evidence tržeb, tedy EET. To má začít platit tuším až příští rok. Co si budeme povídat, vesměs tomu nic moc nevyřešilo, je to jenom další takový populistický ten, myšlenka, že jo? Ale tak jako co? Život jde dál.
1: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: 11.55, 56, dvě nehody nové v našem regionu, obě v Ostravě. Začneme na Dubině, na tom největším kruháči na Dubině, když přejíždíte z ulice Horní na ulici doktora Martínka, tak si je nehoda na kruháči dvě osobní auta. A druhá komplikace, to je na výjezdu z Poruby směrem k tomu obchodnímu centru, jak se to jmenuje, Globus, ke Globusu, tak na Opavské taky dvě osobní auta.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Siesta.

0: Danza Kuduro a Lucenzo Don Omar, to je ještě pořád léto. Venkovní teploty a zamračená obloha, to už je ryze podzimní záležitost, ale ještě nějaké sluníčko bude, taky v rámci víkendu mají ty teploty zase trošku vyšplhat třeba k 22, 23 plus minus, takže to ještě nebude tak úplně špatné. Od nás za chvilku třeba Roger Sanchez, Another Chance, to byla taková hymna stodolní ve své době a myslím, že se můžete těšit taky na speciální poměrně novou věc, která se jmenuje Talk to You, i tu si dáme už za chvíli.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v České.

0: Tak to byl ten zmíněný Roger Sanchez, Another Chance. Teď tady je věc, kterou možná známe z dětství na takovou tu tradiční otázku, čím budeš. Často malí kluci odpovídají popelářem, nevím, proč nás to tak fascinovalo. V Austrálii v jednom městě Perth mají jednoho takového nevšedního popeláře. Je to malý klučina, kterému je teprve 6 let. A u něj se prostě už odmala projevila vášeň pro velká nákladní auta a vždycky, když slyšel, že nějaké velké auto jede kolem domu, tak se na to běžel podívat a nejradši měl popelářská auta. No a tak nakonec s posvěcením místní radnice může teď pomáhat vlastně popelářům ve městě a stal se oficiálním členem místní popelářské party, takže když jsou někde blízko jeho rajonu v asi 3 ulicích, tak vždycky vyběhne a začíná těm popelářům pomáhat. Myslím, že je to hezké. Nepíšou tady, jestli teda bude chtít být popelářem nebo ne, ale vypadá to, že spíš ne.
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Hip-hop, elektronika, dohromady, skvělý stereo MCs, výborní Angláni, kteří už nás baví nějaký ten pátek, Connected. No a teď naše odpolední dvojka, která nás baví každé odpoledne od 2 do 5. Někdy jsou v životě situace, kdy vám někdo chce udělat radost, třeba i zalichotit, ale pak se to dá zhodnotit maximálně tak heslem, že snaha byla, ale dopadlo to jako vždycky. Něco podobného zažila Míša, když šla vyzvedávat balíček do jednoho výdejního místa tam někde u nich v lese. Best
1: of Fresh. Já jsem byla vyzvedávat jeden balíček, ještě než jsem jela sem. A bylo to, je to u nás tam prostě takové té naší místní hospůdce, takže už tam někteří jako seděli v tu dobu obědovou, jo?
2: Chceš mi říct, že vy nemáte ty super boxy?
1: Co máme, to... máme, ale tohle zrovna, buď ti to dají na poštu, což nechceš, no. Anebo ti to dají do toho jejich útvaru tam jinam. Takže jsem tam byla. No a teď můžete dělat tam někteří štangmasti, víš?
2: Už tam dobu,
1: no jo, už prostě poledne, čas oběda, že? Takutý chleb. No a já jsem takhle mi otvíral tak dveře, víš, byl rozjívený ten pán a říká, Ježíš, to je krásná, asi tak jako Vondráčková, akorát nevím, která, jestli stará nebo mladá, to už neřekl. Víš, jestli vypadám jako jak stará Vondráčková, to nevím, jestli byla úplně lichotka.
2: Já nevím, ale jestli vypadáš jak mladá Vondráčková,
1: tak to, by
2: šlo, tak to už si taky pěkně stará.
1: Tak to by která. Best of Fresh. Fresh Radio.

0: Sony Fodera, taky Jazzy a D.O.D. a Sundays. V sobotu velká událost v Mnichově začne 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. První soud narazí tradičně v poledne primátor bavorské metropole a do 4. října podle pořadatelů navštíví tuhle pivní událost více než 6 milionů lidí. Jsou s tím spojena i celkem přísná bezpečnostní opatření. To, co nás tradičně zajímá, je cena jednoho tupláku zlatavého moku. Tak letos si opět připlatíte, pokud se tam chystáte. Jeden takový kousek vyjde na zhruba 15 až 16 euro, takže plus minus 360 až 387 korun. Což znamená, že i letos bude zřejmě na Oktoberfestu platit takové to tradiční české, že zajdeme na jedno maximálně.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Fred Again a Daniel Smile on my face. Tady je Siesta na Freshi, občas zmiňujeme taky umělou inteligenci, teď aktuálně se největší hráči na trhu dohodli, že budou nějak pracovat na bezpečnosti a v souvislosti s tím vyšla i zajímavá zpráva, že některé jazykové modely umělé inteligence začínají tvořit vlastní zajímavé slovní zkratky, kterým úplně my lidé zatím nějak nerozumíme. Zatím teda jsou všichni v klidu, že to možná jenom nějaká mírná halucinace, ale jenom si tak říkám, jestli oni už se na nás nějak tajně nedomlouvají a nemají mezi sebou domluvená speciální klíčová slova, která vypadají jako že nic a mezi tím už se plánuje, jak nás tady všechny budou ovládat anebo ničit. Tak zatím nemám tyhle paranoidní představy, ale možné to určitě. Tak bacha na to. Subfocus, za chvíli taky Black Eyed Peas anebo Loco Loco. I tohle ještě stihneme před 13.
1: Čekuj Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio.
3: All day, every day.

0: pojďme se podívat aktuálně na naše cesty, abychom věděli, na co můžete případně narazit. Je tady jedna částečná uzavírka na dálnici D35 mezi kilometry 235 a 267 ve směru na Ostravu, kde je uzavírka kvůli údržbě a omezení má trvat do 14 hodin. Tak opatrně. A pak jste nám tady psali vaše příspěvky, takže děkujeme Davidovi. Máme se údajně vyhnout Pustkovecké ulici, nehoda u Lva, u restaurace u Lva, dvě auta v sobě, poměrně čerstvá záležitost, asi 15 minut. No a na Slovenské v Přívoze hned u Oza stojí a namátkově kontrolují policisté osobní auta, tak i tady pozor. A jedna rychlovka, Ťukanec, křižovatka potraviny Ječmínek. Bližší lokalizace tady není, tak pokud víte, kde to je a pokud tam případně jedete, tak určitě nohu z plynu. Jinak hezké odpoledne, pokračuje siesta na Freši.
1: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
7: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů Chorce nepouští, takže se bojím.
6: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
8: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
9: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.

Alex Gaudino, dokonce i Sigala a Gabry Ponte, Rely on me. Hezky nám to hraje, Aleš vás určitě pozve velmi rád na poslechy dnešní dvouhodinovky od 17 do 19. A v rámci Freshmixu zase spousta dobrých věcí, novějších, starších, všechno v remixech, všechno pěkně dohromady, abyste se nenudili. Tak to určitě dejte, protože tyhle hudební pořady, speciálně ten Alešův, jsou takovou hezkou součástí našeho hudebního programu. Takže i dnes Freshmix s Alešem. Ostatní hudební záležitosti, a máme jich tady hodně, najdete v naší aplikaci, kterou doporučuji si stáhnout, je tam bezvadná možnost nás kdykoliv poslouchat, kdykoliv nám něco zajímavého napsat a taky se o nás něco dozvědět. Tak to stahujte a mějte to u

0: na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Zítra bude pátek 18. září a v Ostravě se bude slavit jedno velké kulaté výročí naší krásné aktuálně Mustang Arény, jinak taky ČES Arény, Ostrava Arény, je to 40 let provozu a bude se slavit ve velkém na akci Steel Rave Ostrava 2026. Se Scooterem tam bude taky DJ Antoine a další hvězdy, třeba Vanessa Hart a Doom.

0: Čtyři jména, která vás určitě rozjedou. Díval jsem se, že lístky ještě zatím stále jsou. Ta akce začíná od 18 hodin, takže kdybyste chtěli si užít třeba právě skútra, vzpomínat trošku na vaše mládí, dát si hype, anebo nějaké další pecky, tak určitě zatím stále rdy lístky jsou. Vesna Moravo, taky Ida Cora nebo Martin Garrix a YouTube dáme za chvíli na Freshy.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Dobrá. Your song. No a přidáme i další pecky. Ještě se podíváme na jednu dobrou zprávu, která se týká bezpečnosti na silnicích tady v Ostravě. A aktuálně prý, podle čerstvé aktuální zprávy, má Ostrava nejbezpečnější silnice za posledních asi 10 let a v Česku jsme na 3. místě, což si myslím, že je teda jako hezký výsledek, protože kdo by to byl čekal, jenom si říkám, jestli ten nízký počet dopravních nehod a podobně není způsobený tím, že se tady za poslední rok a něco opravovalo teda komplet všechno. Možná to je tím.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: Wilkinson a Matt Wills, We Will Be. My vás teď pozveme na zajímavou taneční show Love to Dance, což je akce, která bude 27. září v multifunkční aule Gong. Je to tanečně divadelní show, kdy budete vidět párové společenské tance na vrcholné úrovni, taky nádherné kostýmy, hudební doprovod složený ze známých hitů s příběhem a hvězdné obsazení. Fresh Radio bude v příštím týdnu rozdávat lístky na tuhle show, takže se těšte a budeme o tom debatovat taky ve čtvrtek po 12. ve Siestě. Love to Dance už brzy i u nás.
1: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
3: A vlastně, no tak pojď.
1: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
8: Ten má ale klapy.
5: Je, tam je dinosauří mláďácko.
7: Mimino Stegosaura.
8: On chodí.
9: On je živý.
5: Hoši, velké řeště s prulískami.
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
10: A dívejte, tam je ten velký.
7: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
11: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

Tak tohle byla Madonna a Hang Up. Hodně lidí teď zvažuje, že by vyrazilo o víkendu na houby, protože podle článku se zatím píše, že prý rostou na většině území Čech a nejvíc jako na severu, což jsme taky na severu, ne? Tak by to mělo patřit třeba, nebo platit i o beskydských lesích. Zkušenost kamarádky z minulého týdne, nenašli skoro nic, ale naproti, když šli, tak vlastně z lesa vycházel pán a ten měl plné koše, docela velký hub, ale oni teda vyšli celkem na prázdno. Nevím, jestli jim to stihl pozbírat všechno před nima, nicméně asi by to stálo za to vyzkoušení, protože zřejmě teď po těch deštích některých to bude docela fajn. Tak uvidíme. Za chvíli rychlá rota, Marek se už na vás těší, ode mě ještě Ed Sheeran anebo Olaf Basovský. Hezké odpoledne. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: 14 hodin a 2 minuty, hezké odpoledne, mrkneme teda společně na dopravu, když jsme u toho D48 mezi 64. a 65. kilometru ve směru na Český Těšín se tvoří kolona, tak tam počítejte se zdržením, jinak co se týče dopravních nehod, nikde nic není.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

OK, jdeme na to. Čtvrtek 17. září, 14 hodin na 10 minut, začíná pravidelná rychlá rota. A víte co, dneska jsem na vás sám, já se jmenuji Marek Urbanec. No a všechny holky se na mě vybodly. Co a proč se stalo, já vám to samozřejmě všechno prozradím, ale jak už říkám, já jsem dneska sám a proto vyzývám všechny, nebo aspoň jednoho, kdyby někdo našel odvahu, přijďte tady se mnou do fabriku a vydržte tady se mnou 3 hodiny vysílat. Vážně, bude to legrace. Jestli se někdo hecne, no, klidně přijďte. Přijďte a zavolejte telefonem, že jste dole. Já pro vás přijdu a můžete mi pomoct vysílat. Fresh Radio.

0: Slovenská Kristýna, v sieti ťa mám, jo, to byl taky hit, bejvávalo, no to nevadí. Mrkneme na to, proč jsem tady sám dneska, jo. Já vám to prozradím, Mikaela je v Brně, jo, dovolila si odjet do Brna, samozřejmě je tam na nějakých těch pracovních nebo kvůli pracovních záležitostí. No a tak jsem požádal Kate a Kate má tak plno v tom svém salonu, že prostě nemohla dorazit. A pak jsem požádal ještě tu paní z lesa, co má tu malou holčičku, Marcy, a ta mi odpověděla teprve včera nebo předevčírem v noci, že taky nemůže, že nemá hlídání. No a já jsem se vás teď jako ptal, jako kdo chce přijít, jako že by mi pomohl zavysílat, tak všichni se tady vymlouvají, že jsem neřekl aspoň včera, že by někdo nešel na odpolední, že by nebyl v Olomouci, že by zůstal kvůli toho v Ostravě, jo, jo, jo. To je, všichni máte jenom keci a stejně nikdo nedojde.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Přijďte si zaběhat. V sobotu 26. září v Mariánských

0: horách se uskuteční MH Run.
1: První ročník běhu na 5 kilometrů.
0: Tolik?
1: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
0: Registrace na webu Mariánek. www.mariánskéhory.cz.
1: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
0: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
1: Přijďte si zaběhat.
0: To jsme měli říct spolu.
1: A vlastně jo, tak pojď.
2: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Další hudební pecka tady na Fresh Rádiu v rychlé rotě, Clean Gate a Jubel.
1: Pravda nebo lež?
0: Pravda nebo lež? Jdeme hrát o 2000 korun do restaurace Sbírka, která se nachází v Ostravě Polubě na hlavní třídě. Výborně tam vaří, mají tam výborná piva a dnešní otázka bude určitě zapeklitá, jak jinak se bude týkat Mikaely. Nejdřív jenom chci říct, že budeme opět a zase a opět a zase hrát pouze přes aplikaci. Tudíž stahujte, vyplňujte jméno, příjmení, e-mail a samozřejmě telefonní číslo. Pojďme na to, zákeřná otázka je tady. Je pravda anebo lež, že Mikaela jela na služební cestu do Bruntálu?
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
1: Vyhrávej skvělé ceny!
3: Fresh Radio!
1: Fresh Radio!
3: Fresh Radio! Plné té nejčerstvější muziky!

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
1: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda nebo lež, 2000 korun do sbírky v Ostravě Porubě, je to restaurace. Mám tady prvního, který nám úplně jako první poslal hlasovku.
2: Tak je to pravda.
1: No,
2: sam... Tak jí to přeju, ať je to pravda. Ať se projede holka.
1: Jasně, ona se projela, ale úplně do jiného města, než si teda jakože myslíš, jo, protože to nebyl Bruntál, ale bylo to Brno, takže to byla jednoznačně lež. A jako druhý, a toho jsem vybral a zařadil do naší tabulky, je Gabriel s koncovým číslem 406, takže Gabrieli gratulujeme, postupuješ do zítřejšího finále. No, jak už jsem říkal, prostě no, je na služebce, já jsem tady sám a prostě tady sám zůstanu až do té 17. hodiny.
0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Tam je dinosauří mláďácko.
7: Mimino Stegosaura.
6: On chodí.
8: On je živý.
5: Hoši, velké řeště s průlízkami.
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
7: A dívejte, tam je ten velký.
6: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
0: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
11: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
12: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
13: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

Rychlá rota na Fresh Radio, jinak tohle to byla Meduza společně s One Republic a taky Leony a skladba se jmenovala Fire. No a ještě, než se půjdeme podívat v 15. hodinu za dopravou, tak mám tady ještě jedno moudro z internetu. Věděli jste, že lidé konzumují banány víc než opice? Například v roce 2025 lidstvo snědlo 68 milionů banánů a jenom 5 opic.

0: Doprava.
1: 15 hodin a skoro už 2 minuty, mrkneme na dopravu. D1 mezi kilometry 342 a 344 ve směru na Ostravu se tvoří kolona. Počítejte se zdržením, je to vlivem velmi silného provozu. Jinak nikde žádná bouračka, klepu a to je dobře.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: další skvělá muzika tady u nás na Fresh Radio v Rychlé rotě, dneska s Markem Urbancem, že jo, jsem tady stále sám, nikdo se nepřišel, kecám, ale koho tu mám, tak to vám možná prozradím za chviličku. Já bych se teď vrátil ještě vlastně k tomu, že Mikaela je pryč, protože my jsme se nedávno bavili o tom, že Mikaela prý vypadá jak Helena Vondráčková, anebo jako Lucka, pojďte si to poslechnout. Best of
1: Fresh. Já jsem byla vyzorávat jeden balíček, ještě než jsem jela sem. A bylo to, je to u nás tam prostě v takové té naší místní hospůdce, takže už tam někteří jako seděli v tu dobu obědovou, jo?
2: Chceš mi říct, že vy nemáte ty super boxy?
1: Co? Máme, ale tohle zrovna, buď ti to dají na poštu, což nechceš, no. Anebo ti to dají do toho jejich útvaru tam jinam. Takže jsem tam byla. No a teď můžete dělat tam někteří štangmasti, víš?
2: Už štangmasti. Dobu,
1: no jo, už prostě poledne, čas oběda, že? Jasně. Takutý chleb. No a já jsem takhle mi otvíral tak dveře, víš, byl rozjívený ten pán a říká, Ježíš, to je krásná, asi tak jako Vondráčková, akorát nevím, která, jestli stará nebo mladá, to už neřekl. Víš, jestli vypadám jako jak stará Vondráčková, to nevím, jestli byla úplně lichotka.
2: Já nevím, ale jestli vypadáš jak mladá Vondráčková,
1: tak to, by
2: šlo, tak to už si taky pěkně stará.
1: Tak to Best of Fresh. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Come on, baby, when the music play, wanna see you dance.

0: Tak věřte tomu nebo ne, ale nejsem tady ve studiu sám, protože náš věrný posluchač Hody tady dorazil za mnou. Ahoj, já tě zdravím.
1: Čau.
0: Je to super, že aspoň jeden člověk se našel a nevymlouval se, že je v Olomouci, že jel na služebku, že je na odpolední a prostě se tady zastavil. Jak se máš, co děláš?
1: No momentálně sedím tady a mám se dobře, výborně se s tebou bavím.
0: No tak... My dva vždycky, když se potkáme, tak to stojí za to, že jo, ať už tě potkám někde v autě, anebo prostě jinde.
1: No, většinou mě potkáš v autě.
0: No to já jsem si říkal, máš nějaké plány, prosím tě, jako že do konce roku ještě třeba dovolenou, nebo byl jsi na dovolené, nebo...
1: Ne, vždy, není čas.
0: Jako ty peníze taky doma přihazuješ vidlema, viď?
1: Mhm. A jak to vypadá vůbec ty peníze?
0: No já nevím, já už jsem taky jako žádné neviděl, protože já tu hotovost jako tak nějak jako nemusím. Já radši přes ty karty je to rychlejší a jedno s druhým. A hlavně ty bacily, které jsou na těch bankovkách, tak ty nejsou zdravé.
1: To je jedno, i když je nemáš, i když nenavidíš, tak mi nemusíš.
0: To je taky pravda. Takže nechystáš se na žádnou dovču nebo tak?
1: Zatím není nic v plánu.
0: A jako co doma manželka a děcka, jako těm to nechybí nebo?
1: Ty víš, že ty mám takový problém nebo takhle, tak bych to víc nerozebíral.
0: Ok, tak jo.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocobos, nová sladká zastávka v Gate Karolina, přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně. Beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota na Fresh Radio. Fresh Radio. Girl,

0: Campbell, tohle to byla písnička, která se jmenuje Beat Goes On. Co k tomu říct? Asi, no prostě asi to, že posloucháte Fresh Radio, že jo? Rychlou rotu a já mám pro vás pozvánku na Love to Dance. To je tanečně divadelní show, párové společenské tance na vrcholné úrovni. Uvidíte tam nádherné kostýmy, hudební doprovod složený ze známých hitů s příběhem, no a samozřejmě hvězdné obsazení. Fresh Radio bude v příštím týdnu rozdávat lístky na tuto show a pak dokonce tady bude rozhovor v siestě 24.9. ve 12 hodin, jo? Takže Love to Dance bude to v multifunkční aule Gong 27.9. Tak kdo by měl zájem, poslouchejte Fresh Radio.
1: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: talking. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Určitě to všichni znáte, máte doma nějaký ten odpadkový koš, já nevím co všechno, anebo taky květiny a vlastně teď kolem toho začínají lítat takové ty potvůrky, jo, maličké, buď to je octomilka, anebo smutnice. Já sice v tom nevidím rozdíl, jedině snad, že by octomilka milovala ocet a smutnice byla smutná. V každém případě budu mít v příští hodině pro vás asi návod, jak se jich zbavit, tak poslouchejte.
1: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně, no, tak pojď.
1: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Ano, abrakadabra, výborná věc od Lady Gaga a taky musím říct abrakadabra k tomu, že vlastně dneska měl být Big Room a ten mávnutím kouzelné lhulky skončil a budeme mít nový pořad, jo, a ten nový pořad je mezi 19. a 21. hodinou a jmenuje se Talent Room On Air. Jestli se nepletu, těch kluků je přes 30, kteří se tady budou střídat na tom pořadu, tak jsem opravdu zvědavý, co všechno budou hrát. Více méně si myslím, že bude asi lepší, když si počkáte do té 19. hodiny.
1: Posloucháš Fresh Radio.

0: 16. hodina je tady, mrkneme opět společně na dopravu. Všude klid, jakože Ostrava a skoro celý Moravskoslezský kraj. Dobře, tak říkám jenom skoro, protože jedna dopravní nehoda tady je. Je to v ulici doktora Edvarda Beneše a je to v Bruntále. A tam jsou v sobě dvě havarovaná vozidla a naštěstí je to bez zranění osob.
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
3: První ročník běhu na 5 kilometrů.
2: Tolik?
3: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
2: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
3: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
2: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
3: Přijďte si zaběhat.
2: To jsme měli říct spolu.
3: A vlastně, no tak pojď.
4: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Ty vogo, T-Rex!
10: Kde?
11: Tamhle!
12: Ten má ale klapy!
13: Je, tam je dinosauří mláďácko!
14: Jmenuje se Stegosaura!
15: On chodí!
16: On je živý!
13: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
17: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
18: A dívejte, tam je ten velký!
19: Ten má krk až do nebe!
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
16: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
0: Rychlá rota!

0: Typický sound anime, takže anima, taky Ellie Goulding, Hypnotize. No a já vás zvu k poslechu třetí hodiny Rychlé roty. Dneska jsem tady sám, že jo, Michal je pryč, už to všichni víte. No a v minulé hodince jsem říkal, že pokud máte doma od 100 milky, tak vám poradím, jak se jich zbavit. Je tady návodů docela dost, ale mě nejvíce zaujal ten, který je nejjednodušší za mě a podle mě to má každý doma. Z toho důvodu, že se to skládá ze dvou surovin, a to je citron a hřebíček. Jo? Je to naprosto jednoduché. Plátek citronu položíte na talířek a do něj kousek vedle sebe napícháte do toho ty hřebíčky, no ono se to celé rozvoní a ty octomilky by měly sami zmizet, že jo. Pokud máte nějaký nápad, třeba ještě jak se toho zbavit, ano, samozřejmě musíte častěji vynášet odpadkové koše, ne jednou za 14 dní a tak jako no, tak oni možná, oni nebudou, no. Já třeba nesnáším květy živé, jo, protože když ta půda je vlhká, tak oni se objeví i z té půdy, ale určitě to je nejvíc tím, že nemáte prostě vynešené odpadkové koše.
1: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme

0: Rychlá rota a na Fresh Radio dneska solo. No já mám pro vás připravenou ještě jednu bestovku, protože jsme se bavili s Mikaelou, jak kdo začne den, a údajně Mikaela začíná vydatnou snídaní. Já musím říct, že taky začínám vydatnou snídaní. Ovšem, nesmí to skončit tím, že se něco stane na plotně. Best of Fresh. Co snídáš takhle?
1: Čověče, já ráno musím snídat, to je pro mě úplně základ dne. Tak snídám většinou slané, někdy i k tomu sladké, třeba ještě nějaký jogurt z mysli, záleží, jak stíhám. Potřebuju hutnou snídaní. Jo. Pak mám menší trošku oběd a večeři mám úplně takovou jakož menší, ale ta snídaně pro mě úplně základ, takže snídám hodně, snídám ráda a většinou nemám tolik času, kolik bych na to snídaní chtěla, si ráda vychutnávám o víkendu. Je to pravda! Normálně to šlo slyšet až na ten druhý mikrofon.
0: Že jsem si vypnul mikrofon teďka. Já jsem právě uvažoval, snídáš taky někdy volské oka?
1: No, o víkendu někdy vajíčka, buď míchaná nebo volská oka, jo.
0: Já jsem si právě dneska dělal volské oka a dal jsem si tam asi málo oleje. A já vždycky mám takový tu tendenci, aby se mi to nepřipálilo, tak s tím zaštěrkám, aby se jedno volské oko rozlilo.
1: Je, a to mě nevadí.
0: Já jsem úplně nepříčetný, tak jsem tam přisunul ještě jedno, aby mě

0: aspoň dvě.
1: A rozdělilo se ti další.
0: A rozdělilo se mi to druhé. Takže dnešní den byl naprosto skvělý. Ježiš. Dvě rozlitá volská oka.
1: No vlastně rozje, ne?
0: A, no tak jako přece to nevyhodí.
1: No, tak vidíš. No. Best of Fresh.
2: Fresh. Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Fresh Radio.

Další skvělá pecka od Subfocusu. Ještě tam je výpomoc od Grimms. And Vinet se to celé jmenuje. Já myslím, že je docela dobrý. Já myslím, hodně dobrý, ne docela, prostě hodně dobrý. A já mám tady jednu takovou zprávičku zajímavou. Nevím, jak to je staré. V každém případě chci se s váma o to podělit. Evropská unie v rámci návrhu, který se jmenuje EU Kids Act, vypadá to tak, že by pro všechny děti mladší 13 let měl platit zákaz sociálních sítí a teprve od 15 by si mohli založit vlastní účet. Jsem z toho trošku sob, jo, ale já nevím, no. Asi s tímhletím souhlasím, já sice nevím, co ty děti budou do 15 let dělat, jestli si třeba půjdou někdy odskočit na klepáč, nebo si půjdou zahrát s Mičurou fotbal nebo něco, ale asi důležité, že nebudou čumět do toho mobilu. Jestli máte nějaký názor, klidně dejte vědět. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Hele, super, díky za názory. Ano, mobily posuneme tu hranici dětskou prostě až na těch 13 až 15 let, ale úplně nejvíc mě tady dostal jeden borec, který mi tady napsal. Třeba se pak zvětší konkurenceschopnost fotbalové reprezentace, když zase děcka budou kopat více do balónu. Díky za názor.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Fresh Radio.
3: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio.

0: Doprava.
1: 17. hodina se nezadržitelně blíží, no a my se tím pádem podíváme společně na dopravu. Je tady jedna dopravní nehoda v ulici Československé armády v Hlučíně. Je to nehoda a na vozovce je překážka, nic víc jako k tomu nepíšou, jenom ještě, že provoz je omezený a projíždějte velice opatrně. Jo, tak za chviličku už Fresh Mix s Alešem Brunou a večer nový pořad, těšte se.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Čekuj Fresh Radio.cz.
3: Fresh Radio.
4: All day, every day.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

Tak, hezký čtvrtek, jste na Fresh in the Mix. Startujeme tu dnešní dvouhodinovku. Aktuální muzika, k tomu nějaké novinky, nějaké staré jedy. Mixujeme na pohodu. Hezký poslech. Tohle to je Bund, německý Bund, německý DJ Bund.

neuvěřitelných 24, 25 let a čtvrt století zpátky. Myslím, že to byl jeho debutový single, určitě první a obrovský zářez v hitparádách.

Jasně, tak trošku, jak on to má ve zvyku na hranici country, ale je to pop country, které je taky pořád in světově, celosvětově, dokonce i u nás se to hraje.

Stevie Nicks a Fleetwood Mac, Seven Wonders, 7 zázraků, 1987. Skvělý album Tango in the Night. Máte ho doma? Vzpomínáme!

dnech, pátek, vychází celé nové album, které se jmenuje stejně jako ten první single Miley Cyrus. Tady teď už jenom Miley. Tak jsem zvědav, co na něm vytvořila, kým se obklopila, co vypustí.

0: Texas. Let's go.
1: Bass Persuades. Tak se jmenuje nový album, i tenhle ten single. Doufám, že je to správně česky. Aha.

Ještě jednou jsme se při čtvrtku museli do Spanish Music. Karol G vydala nové album a na něm je tuhletu skvělou věc. Jasně, vysiblovaná, stará, zase. Tak je to prostě, tak to funguje dneska. Ale adaptace té staré je velice originální a dobrá. A chytlavá. A úspěšná.

Motivation. Tady Carly Rae Jepsen a její poslední single. Ve finále té první čtvrteční mixovací části na Freshi. In the mix. Fresh mix.

0: Jo, kdože jsou ty časy Call Me Baby. To byl její největší hit, největší peska, která se dodnes hraje, dodnes funguje. Tady je novinka Carly Rae Jepsen, Motivation, a vy jste na Fleši. Za chvilečku pokračujeme in the mix, držte vlnu, jedeme tanečně a také na pohodu.
1: Fresh Radio, Ostrava, 886 a 103.6 FM, Třinec, 106.5 FM. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: No, super.
1: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
6: První ročník běhu na 5 kilometrů.
5: Tolik?
6: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
5: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
6: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
5: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
6: Přijďte si zaběhat.
5: To jsme měli říct spolu.
6: A vlastně, no, tak pojď.
5: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

Eagle, Eagle, Bad Bitch na úvod. Tancujeme na Fresh in the Mix. Pojedeme tady tanečně, opět to budeme trošku střídat, dáme i občas nějakou starou klasickou věc. Ale pohodička, pohodička při čtvrtku.

Včera vyšel nový Ultimix, už 354. v pořadí. Připomínám, tohleto je speciální servis pro DJ. Dělají remixy a dělají úvody, to znamená intra a outra, aby se to dobře mixovalo. Dělají to už 30 let. Dělají to pořád dobře a skvěle. Tohleto je ukázka z jejich posledních remixů. Právě teď na Fresh in the Mix.

další krásky, další K-pop. Sweat, Kiss of Life. Takový letní hitík a la Afro House. Jo, K-popu není nikdy dost. A

0: Chviličku pokračujeme na mix, jste na Freshi v rámci čtvrtka. Jdeme tanečně, tohle to byl Alex Warren, jeho aktuální věc. Za chviličku jsem zpátky, in the mix.
1: Fresh Radio. Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
9: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
11: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
10: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
12: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
11: No, super.
9: Co no super?
11: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
13: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.
14: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

Tak jsem zpátky, pokračujeme v tancování při čtvrtku. Jihokorejské, vlastně ne jihokorejské, ale Korejek je tam hodně. Mezinárodní Cat's Eye. Hootie Fruity, jejich novinkový single. Tady je Ulti Remix. Hezký poslech.

Florida, jeho slavné Sugar. Tady předělávka staré věci, určitě poznáte které. Jsme fresh. I'm Blue, Eiffel 65, lehká na

0: Musím opět přiznat, že Alok, tady brazilský Alok, mě bavil při vystoupení v Ostravě víc než Geta.
1: Taková jedovatá poznámka.
0: Jennifer Lopez s ním. Everything fine. Everything

Zase, když si dal Geta 4 panáky na Ibize, tak byl skvělý, výřečný, ukecaný, klasický DJ. Ale to vás samozřejmě nenavádám, páni DJové, jste byli při práci.

češtině se zpívalo, chytila jsem na pase se motýlka. Tohle to je Samantha Fox, I only wanna be with you, její verze slavného hitu, který když si zpívali třeba i Bay City Rollers. To na Fresh in Rick vzpomínáme.

Teda tři alba najednou, udělal jsem trošku zmatek a z těch alb samozřejmě postupně teď sází hitíky nebo použitelné písničky. Jedna z těch, které jsou dokonce v hitparádě. Oje, fázy.

prostě se předělává, s tím je třeba se smířit. Armin teď udělal dokonce, co on to udělal, Fragmu, Toka, Smirko, tady je jo předešlá předělávka, Depeche Mode, Heal in my arm.

0: Benda Mix.
1: Na finále si dáme ještě Steve'a Lacyho a písničku ze Spider-Mana, z toho nového. Oh yeah!

Tak chvíličku pokračujeme, The Mix, dáme předělový megamixík. Jsme fresh. Tři aplikace a DAB+. Tři frekvence, jedna aplikace, jasně.

0: Fresh Radio. Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Přijďte si zaběhat!
6: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
7: První ročník běhu na 5 kilometrů.
6: Tolik?
7: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
6: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
7: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
6: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
7: Přijďte si zaběhat.
6: To jsme měli říct spolu.
7: A vlastně, no tak pojď.
5: Přijďte si zaběhat!

0: Fresh Mix. Fresh Mix. Tak jsme ve finále, troška staré, dobré taneční disco muziky, samozřejmě remasterované. Hezký poslech.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.
0: ABBA. V remixu Seržanta Slicka. Gimme, gimme, gimme. Jasně, ten originál vokálek je hodně podobný, ale není originál. Muselo by se hodně platit.

Celebrate good time. Oslavme dobré časy. Dokud jsou. Come on. Originál Cooler the Gang. It's time to go together. Já z vokálek hodně podobný, ale ne originál. Saf mal, to mají na

0: Tak, tlačíme to do finále. V pátek jsem v klubu Prestiž v Bruntále. Strašně daleko. V sobotu hrají nějaké narozeniny. A zase v úterý po 17. In the mix. Čus. Madonna, Eric Fritz, Global DJ. Samé předělávky, samé staré pecky. In the mix. V úterý.
1: Jedeme na novo.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
7: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Buď fresh.

0: Takže čau, zdravím všechny posluchače Rádia Fresh, kteří právě poslouchají Talent Room on Air. Já jsem Poliny a za mixem právě hraje Anvasen. Já se tě ptám, Ondro, jak ses dneska historicky těšil na první dnešní vysílání?
1: Ahoj, tak rozhodně jsem rozklepaný, nervózní, nedělám si srandu. Jestli se ti to povedlo zapnout, tak hrajem.
0: My se dneska, dámy a pánové, můžeme těšit na tu nejlepší elektronickou hudbu. Dneska se budeme hlavně soustředit na house, nějaký progresiv a podobně, teda zejména já jsem takový komerční kolotočář, jak mě znáte, Polinyho. A ještě jednou vás teda vítám u nového pořadu s našimi talenty, kde budeme dávat prostor mladým, talentovaným lidem, kteří začínají s DJingem nebo neměli třeba dostatek šancí, a jsme v rádiu Fresh v legendárním klubu Fabrik v Ostravě.
1: Jo, ty jsi vtipný s tím mladí, protože dneska jsme začali my nejstarší.
0: Přesně tak, náš průměrný věk je zhruba 40 let, jestli se nepletu, když to sečteme aritmetickým průměrem, takže potom už budou jenom mladší, takže se můžete těšit na mladší členy od nás. A jak jsem řekl, dneska uslyšíte ty největší taneční pecky, představíme si naše moderátorské týmy, máme vlastně 3 páry a mrkneme se na plánované akce v Ostravě. Třeba přidáme i nějaké novinky a ze světa si dáme nějaký bizar. Ondro, a řekneš nám teda něco, co více budeš hrát teda ty první hodinku?
1: Jo, tady ta moje první hodinka, to bude takové pohodové, mix různé taneční a klubové hudby, něco novějšího, něco staršího. No, teďka začneme pomaleji na 123 BPM, ale na 130 se rychle dostaneme. A konkrétně, co nás třeba čeká, tak Joto, Nora and Pure, David Guetta, Oliver Heldens. A uvidíme, co dál.
0: Výborně, já už se těším, já doufám, že i vy. A teď už právě si sedíte doma v autě, v práci, nebo jste ve fitku a chystáte se někam večer vyjít ven, tak si nalaďte Radio Fresh a buďte s námi Talent Room on Air.

0: Přátelé, posloucháte Talent Room On Air. Za mixem hraju já, Anvasen, a teďka si zjistíme, kdo jsme vlastně zač, nebo představíme se, kdo jsme vlastně zač. Tak Davide, co jsi, kdo jsi?
1: Přesně tak, kdo jsi, co jsi, to je dobrá otázka. Dáme si takovou rychlou palbu, jo? OK, taková minutka. Takže já jsem DJ Poliny, určitě mě někteří znáte z Ostravy, už hraju, dá se říct, několik let. Já bych řekl, že tak 9 let, když nepočítám ty začátky, kdy jsem hrál pro desítky lidí někde v baru tady na Stodolní. A teď se věnuju hodně houseu, technu, občas hraju i nějaké takové soukromky, svatby. Takže se tak jako, dá se říct, pořád hledám. Jsem takový multižánrový DJ, ale to neznamená, že neumím zahrát pořádně jeden kvalitní styl. Teď bych se zeptala spíš já tebe, Ondro, protože ty jsi poměrně starší než já, ale když to řekneme takhle laicky, tak nemáš tolik odehráno jako já.
0: Poměrně starší lidi, jenom tak o rok, o dva. Ze mě děláš důchodce. Jo, já hraju už dlouho, ale nejvíc venku teďka na akci hraju až díky Talent Roomu vlastně. V Lodi, tady ve Fabriku na Zahrádce, co jsme měli Talent Room akci, nebo na nějakém Talent Room streamu. Přes DJ Contest jsem se dostal na Beats for Love, na Tunnel Stage. Hrál jsem třeba i s přáteli, jsem dělal menší akci na Hlučínském jezeře. No, jako letos jsem si zahrál fakt na hodně místech, i v Etáži třeba za měsíc, třeba možná něco bude dalšího.
1: Paráda, takže když to tak posloucháme, tak se ti to rozjelo, co my se známe od doby, kdy jsi nastoupil k nám jako Benjamínek do Talent Roomu, dá se tak říct?
0: No, od toho listopadu, co se známe, a od ledna, co jsem se přidal do Talent Roomu, tak teda to šlo raketově nahoru.
1: Přesně tak, a já to můžu jenom potvrdit, Ondra pečlivě chodil, trénoval a vždycky je to hlavně o tom, kdo chodí a vyvíjí aktivitu, tak se by se mu mělo, není to úplně asi, bych řekl, pravidlo, ale mělo by se mu více dařit. Takže díky moc, Ondro, za představení a teď si tady představíme ještě naše další takové, jak se říct, dá se říct, já bych to řekl tak, kočičí duo. Máme tady dvě naše slečny, které budou s náma vlastně v týmu moderátorském našeho pořadu a není to nikdo jiný než Stresscat a Sickness.
2: Ahoj, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, zdravím.
1: Vítám vás tady ve studiu, je tady poměrně horko. Kdo chce začít první?
2: No, tak já bych vás chtěla teda uvést do našeho pořadu. My vás provedeme světem drumbassu a chceme vám vlastně ukázat, že drumbass může být hodně rozmanitý. Chceme vás provést vlastně všemi subžánry a představit vám i třeba něco nového.
3: Chceme to obohatit i nějakými zajímavostmi, třeba z historie a rave scény, a budeme mít i hosty, dělat zajímavé rozhovory a myslím, že se máte na co těšit.
2: Určitě.
1: Paráda, já se těším taky, protože já se přiznám, nejsem úplně dramový, jak se říct, nadšenec, já spíš takové ty komerční subfokusovky a takové, ale určitě si to budu poslechnu. A teď vás ještě tak v rychlosti vyspovídám na nějaké short questions, OK? Takže, kolik jste začneme teda u Stresscat, kolik jsi odehrál akcí, plus minus, bajočko?
2: Mám za sebou cca nějakých 40 akcí.
1: Skvělé, jaký styl teď hraješ a jaký by si chtěla v budoucnu hrát?
2: Nejvíc jsem se našla asi v deep drumbassu, celkově rollery a jungly a tady tenhle ten underground styl a určitě i nepohrdnu pořádným neurofunkem.
1: Paráda, takže i trošku měkké, i trošku tvrdší. Jaký je tvůj nejlepší track, tvoje top číslo jedna tvého života?
2: 100% od Skanty Posra, hraju to pokaždé, co hraju deepový set.
1: OK, takže určitě si to nalaďte, dramaři. A kam by se chtěla posunout v následujících letech?
2: A určitě můj sen zahrát si na Lady Droll festivalu Beats for Love, který už mám teda za sebou, ale skrz contest, a určitě třeba i Darkshire a všelijaké takové jako festivaly, které jsou spojené nějak s drumovou komunitou.
1: Paráda, to jsou za mě teda velké cíle, což je úžasné. A teďko mám ještě taková jedna, dvě. Jestli tvůj stav zadaný, nezadaná, vdaná, nebo jak to vypadá pro posluchače?
2: Jsem zadaná, určitě jsem zadaná, jsem šťastně zadaná.
1: OK, takže díky moc, teď jdeme na Sickness. Jak bys ještě uvedla tvůj nick třeba Sickness, protože Stresscat, jasné, že to je stresující kočka a ty jsi Sickness, jak bys to přiložila posluchačům?
3: Tak já se nezajímám jenom o deepové žánry, jsem spíš na takové jako tvrdší, jako hardcore, hardstyle. Převážně mým stylem je neurofunk, takže to se snažím v dnešnímu dni kombinovat třeba s žánry, jako je jump up, převážně teda belgický jump up, nebo právě třeba nějaký tvrdší crossbreed, nebo něco takového, takže proto sick, jakože...
1: Sick, jasně, sick, prostě. Chápeme. Jak dlouho hraješ a kolik máš zhruba akcí?
3: Hraju nějakých 3,5 roku asi a za sebou mám akcí hodně, tak přes 150 určitě třeba.
1: Takže pro DJ, level 100. Jaký styl teď hraješ a co bys chtěla hrát v budoucnu, třeba za rok, za dva?
3: No, jak jsem říkala, tak zajímám se teda převážně o ten neurofunk. Baví mě s ním experimentovat různě, i třeba se slabšími žánry zase ho kombinovat, nebo ba naopak kombinovat zase tu energii, která jde ještě víc nahoru.
1: Yes. Track číslo 1, tvoje topka?
3: All the time asi Lift Off od AMCho. A teďka mě hodně baví Higher od MZho. Takže.
1: Dobře. A tvůj stav? Zadaný, svobodný, ženatý.
3: Moje partnerka je tady s námi, takže jsem šťastně zadaná.
1: Super, gratulujeme, ať vám to kvete do budoucna. A poslední otázka třeba, kterého DJ bys chtěla mít na své soukromé party?
3: Amerikan, absolutně, jistě okay. Amerikan.
2: Potvrzuji.
1: Super, takže ladíme, pojďme zpátky k hudbě.

0: Takže milí posluchači, teď si řekneme taky něco málo, co nás ještě čeká v druhé hodině našeho pořadu Talent Room on Air. Vyspovídáme si Chuggyho, našeho oblíbeného borce, takového, dá se říct, českého nebo našeho tady ostravského fantasma. A taky tady bude Barča, Barach a potom si řekneme ještě nějaké novinky, bizar, taky si řekneme hlavně schéma našeho pořadu pro ty, co třeba přišli o něco později, ať ví vlastně, o čem ten celý pořad bude. Budeme se střídat co 14 dnů, každý sudý čtvrtek s oblíbeným pořadem Puls, kde vysílá Priest a Matias Ozana. A potom si ještě řekneme nějaké akce následující týden, následující dny, které vás určitě budou zajímat. Takže teď tady máme Chuggyho. Takže Chuggy, co by si nám o sobě řekl zhruba třeba v minutce?
1: Tak ještě jednou zdravím všechny posluchače, já jsem Chuggy a jsem hard techno DJ, převážně hraju neorave a zaměřuju se na takový rychlý mix a dostal jsem právě příležitost teď v Talent Roomu moderovat tady tento pořad, takže vidíme se tady za 14 dní u technopořadu, kde si představíme jako hodně širokou oblast toho celého techna, ať už je to právě ten neorave nebo nějaký acid, klasické pomalejší melodic techno, takže asi tak.
0: Já myslím, že to stačí a teď se tě zeptám ještě na pár krátkých otázek. Jak dlouho hraješ a kolik jsi odehrál zhruba akcí?
1: Hraju 4 roky s tím, že rok hraju v klubech, nejčastěji právě v Lodi. Těch akcí mám odehraných okolo 50, s tím, že ty první 3 roky jsem to úplně jako nehrotil, jak to třeba se snažím teď, ať mám aspoň třeba 2-3 akce za ten měsíc, takže asi tak.
0: Jasně. To, že jaký hraješ teď styl, už víme. Chtěl by se z dobrocna věnovat i něčemu jinému než hard technu nebo technu, nebo budeš rád nějaké soukromky, svatby a podobné, třeba dětské akce?
1: Mě to techno ze všeho baví tak jako nejvíc, ale ovšem hraju taky ještě stále ty soukromky, vlastně ty jsi mi teď dohazoval jednu a potom ještě maturáky občas si zahraju taky rád, ale chci se věnovat spíš tomu technu.
0: Paráda, já myslím, že to je úplně vystížné, vystihující. Track číslo 1 za tebe, když řekneš tvoje topka, co ti automaticky napadne.
1: Tak Polska Jump Style, VIP, Vize Asbak na Tefištyk.
0: Klasicky.
1: Mr. Polska.
0: Klasicky. Kam by se chtěl posunout v následujících letech, třeba rok, 2, 3?
1: Tak za mě určitě chtěl bych si zahrát někde za hranicema Česka, anebo v Česku tak třeba Beats for Love, případně Epic nebo Roxina. Uvidíme, kam se dostanu.
0: Já myslím, že skvělé cíle, je důležité mít takové cíle, já myslím, že to je reálné. S tím, jak makáš, tak si myslím, že si to určitě zasloužíš. Track, který už nikdy v životě nechce slyšet. Jakože
1: no,
0: nikdy.
1: Tak to bude podle mě nějaký český rap.
0: Český
1: Něco
0: rap.
1: Z českého rapu. To Chápeme. Nejvíc nesnáším.
0: Takže takový Izo nebo něco takového sprostého, jo?
1: No, jakože Viktor Sheen, Kalina, tak jsou ještě v pohodě, ale potom Dollar Prince a tak úplně nemusím, nebo právě, jak se jmenoval ten, co skončil ve vazbě?
0: Riko?
1: Hard Riko, jo, no.
0: Chápeme.
1: Tak toho
0: všichni
1: taky nemusím.
0: Víme, všichni ho známe, jsme z Ostravy, takže přesně víme. Nicméně přejeme hodně štěstí. A poslední otázka, BPM tvého života.
1: 165.
0: Super, takže díky moc, tohle byl Chuggy, teď už si vyslechneme teda naši DJ Barach, takže co by si o sobě řekla v krátkém takovém
2: ahoj,
0: interview?
2: Ahoj, takže jmenuji se Barča, ale vystupuji pod dětským jménem Barach a nechci si úplně tak zavírat dveře, ale moje srdcovka je techno, samozřejmě nebojím se i jiných žádnů a kromě toho jsem teda hlavně mladá maminka jednoho ročního chlapečka, takže můj život je taková krásná kombinace techna a dětského řevu. A akorát u techna asi můžu aspoň vybrat ten track. No a co si myslím, tak jsem taková crazy, obyčejná holka, co doufám, že se projeví v rádiu. To jsem prostě
0: Obyčejná, ale neobyčejná. My to tak vidíme, protože tě máme rádi. A to, že to je možná i tak, jestli nás poslouchají maminky s dětma, tak určitě můžete taky chodit na akce nebo s dětma poslouchat doma techno, než jenom Crazy Froga a nějaké podobné věci.
1: Přesně tak, v Lodi k tomu s Barčou dominujeme.
2: Je to tak.
0: Paráda, teď zase v rychlosti jenom vystřílím na otázečky, kolik si teda měla akcí odehraných a jak dlouho hraješ?
2: Tak hraju něco, co se dá přes rok a nechci si předávat, ale myslím si, že určitě 10 a víc akcí mám asi odehraných.
0: Skvělé. Track číslo 1 tvého života.
2: Memories od Davida Getty.
0: Parana. Stav. To jsme se ptali, holek. Zadaná, svobodná, vdaná.
2: No jako.
0: Přeskočíme, chápeme?
2: Zadaná, ale.
0: OK. Track, který už nikdy nechceš v životě slyšet. Jakože nikdy.
2: Ty jo, jako celkem mi začíná štvát Whoops, jakýkoliv remix, to už prostě.
0: Whoops. Taky jsem to měl hrát, měl jsem to na tom kontestu a tak, jak už to slyším, tak už mi to taky
2: jako
0: začíná
2: lehce. Jako lidi to burcuje, ale
0: burcuje,
2: prostě,
0: ale
2: už je to...
0: Leze to na nervy.
1: Já to třeba hraju strašně rád.
2: No, jako, jasné, no, je to každý se to prostě se jako...
0: Chápeme. Teďkom otázka, na která ještě nikdo nebyla. Co by si udělala, kdyby si vyhrala 1 000 000 korun a musela to utratit za týden?
2: Asi bych splnila mojí mamce všechno, co si přeje.
0: To je skvělé. Skvělé.
2: To
0: a poslední
2: staralo.
0: Otázka. Soundtrack tvého života. Který vystihuje tvůj život, jak se jakoby prezentuješ, aby byl takový, třeba já jsem Fast and Furious, nebo prostě něco, Vin Diesel, chápete? Mm-hmm. A tvůj soundtrack.
2: Ty brděl, víš co? Jako já bych asi řekla taky to Memories.
0: Memories.
2: To je mi hodně, jako rezonuje, no.
0: Myslíš, že to sedí, Čagi?
1: Jako neznám Barču úplně tak jako do hloubky, ale no. Zajist, jako podle mě určitě, jo.
0: Super, tak jo, díky moc, za chviličku nás teda ještě představení našeho schématu, potom nějaké novinky a pak možná ještě nějaké překvapení nebo bizar, že na sebe něco práskneme. 8-8

0: Tak přátelé, posloucháte Talent Room On Air, naše první vydání. Za mixem nám hraje pěkně DJ Polinie. Mě jste mohli slyšet poslední hodinu, DJ Anvasen. A teďka, my jsme se tady posledních 15 minut bavili o Johnu Summitovi, který, představte si, v argentinském Buenos Aires hrál jenom do 5:20 ráno a skončil tedy o 40 minut dřív, než měl končit původně. Mě by zajímalo, co si třeba Čagi o tom myslíš.
1: Já jsem teď tady Polinieho nahradil za zvukařským mixem, a protože ať se věnuje hraní, ale jakože kdybych měl asi lístky na tu akci, tak by mě to úplně... Asi bych s tím nebyl v pohodě, ale zase vím, jak těžké dokáže být cestovat jako po světě, a ještě když to je známé jméno, tak asi dokážu pochopit, když hraješ 4 akce o víkendu, takže že prostě tě vypne.
0: Možná měl líp plánovat svoje akce.
1: To určitě, jako... Mám na to takový názor, že jako nemělo by se to stávat, ale asi se tomu prostě se stane.
0: Já jsem nad tím přemýšlel z pohledu, že my, kteří chodíme do práce, ráno vstáváme a představím si, že jako headliner někde na festivalu hraje do 6 do rána, a já vlastně celý rok jsem zvyklý stávat ráno a rozhodně nechodit spát až někdy v 7, v 8 ráno. Jaký na to mít názor?
1: Jako mně se lépe hraje teda čím později, tak tím lépe paradoxně. Já se vždycky o víkendu jako nastavím na takový noční režim, kdy fakt jako pracuju v noci a přes den spím. Ale určitě pro lidi, co jsou starší než já, mě posluchači nevědí, mě je 20, takže... Myslím si, že hodně lidí je tady starších než já. Vlastně všichni v tomto studiu, co tu dneska s náma jsou. A jako jsou i takové akce, třeba v Nové Osmičce, tak dělají vlastně akce Beats for Love Experience, kde ten headliner vlastně hraje do 10 večer. To je pro tebe jako ideální, ne?
0: To rozhodně je. A hlavně jede nějaký vlak večer domů.
2: Já bych to ještě možná doplnil, protože já jsem se na tu novinu díval a John Summit měl hrát 3 hodiny a nehrál poslední 40 minut. Je rozdíl, kdyby hrál hodinu a 40 minut nehrál, kdyby si přišel jenom takzvaně zapinkat pár přechodů. A prý se údajně domluvili s promotérem té akce, že ještě bude mít nějakého closing seta, který mu to jakoby uzavře, ale prý o tom nic nevěděl, takže otázka, kdo ví, jak to bylo, a to už se asi nikdy nedozvíme.
0: Proto by mě zajímalo, milí posluchači, dejte nám vědět na náš Instagram DJ Talent Room do zpráv, co si myslíte o takovém hraní. Je lepší, když headliner začíná třeba v 8 večer, nebo je v pohodě, když začíná až ve 3 ráno?
2: A taky můžete ještě dodat, že kdybyste si koupili speciálně lístky na Johna Summita a jeli přímo na něho přes celý kontinent a on vám potom hodinu nehrál, jestli byste byli naštvaní nebo ne.
0: Někteří by rozhodně byli naštvaní.
1: Někteří jo. A jako věřím tomu, ale zase na sociálních sítích jdou většinou vidět ty lidi, co jsou nejvíc naštvaní.
0: Dobrá,
1: takže
0: tedy.
1: Za mixem DJ Polini.
0: A my se máme... ještě vrátíme za 10 minut.
1: Přesně tak. Máme posledních 15 minut prvního vysílání. Fresh! Fresh! Fresh! Fresh!

0: 106 FM.
1: Dámy a pánové, posloucháte Radio Fresh Talent Room on Air. Za mixem DJ Políny, za mikrofonem DJ Chuggy, DJka Barach a Anvasen.
2: Unavsen.
3: Nauč se to už říkat konečně. Chuggy, máme tady stížnost jednu.
1: Jakou?
3: Nezeptali jsme se, jestli jsi zadaný.
1: A jo, to mě vlastně přišla stížnost na Instagram, že nebylo zmíněno, že jsem zadaný. Já bych to potom doma u své milované dívky měl na talíři potom ještě hodně dlouho, takže ano, jsem.
2: Víš o tom, že tam máš bio monogamie? No musíš smazat.
3: Dobře, jdeme pozvat naše posluchače na nějaké akce.
4: Dobře, takže ještě na závěr si teda řekneme, co nás čeká v Ostravě. 18.9. máme ve Farbiku Techno Ladies, kde se můžeme těšit na Jacqueline, Denisu, Naomi a Karlu Roka.
3: No, potom můžeme zítra v pátek zajít třeba na skútr do Mustang Areny.
4: A potom tady máme 19.9. v RT Torax a Alphaville a Sandru, kde se můžete těšit na hity jako Forever Young, Everlasting Love a další.
2: Takže takové ty klasické vinylovky, všichni znáte Forever Young minimálně od Karla Gotta. To už není elektronická hudba, kterou tady budeme hrát. Nicméně, chtěli bychom vám strašně poděkovat, pevně věříme, že se vám tento první díl líbil. Příště se můžete těšit zase na nějaké novinky, možná i nějaký bizár, ale musíme to hlídat, protože náš pořad je pod 10. hodinou večerní, takže to bude v rámci nějakých norem. Střídáme se teda co 14 dnů každý sudý čtvrtek s pořadem Puls a ideálně můžete se těšit na ty největší, nejlepší tracky a hlavně příští edice bude techno, hard techno, kde bude Chuggy.
4: Barach.
1: Přesně tak.
2: Takže pořádné petelice, určitě bude i více komerční, protože jsme v rádiu, ať si nemyslíte, že to budou pořádné rubačky a vidíme se zase za 14 dnů.
1: Přesně.
3: Tak sledujte nás na Instagramu, sledujte nás na YouTube, sledujte nás všude.
2: Přesně tak, takže mladá krev, buď fresh.

Live with Adam Beyer.

Resurrected right now.

dead resurrection.

0: Drum Code Radio.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muzike.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: A

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s prulískami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Přijďte si zaběhat!
1: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně, no, tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
4: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Raz, dva.

To nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJ z Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek. www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně no, tak pojď.
1: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz.

Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně jo, tak pojď.
1: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.